0: kompletní řešení pro váš interiér. Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Zlín.

0: Hit Radio Zlín.
1: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
2: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
3: organizace Za sklem společně s obcí Břest. Čeká vás den plný zážitků.
4: Kouzelní.
3: Živá hudba.
4: Bořivé dílničky.
3: Soutěže pro děti.
4: Skákací hra.
2: Zvířátka.
4: Historická hasičská technika.
3: Skvělé občerstvení.
4: A zmrzlina.
2: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti.
1: 29. srpna od 10 hodin.
5: Těšíme se.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Rádio Zlín.
1: Jojo, bombary nebo hašlerky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné páteční ráno, je 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Vláda plánuje od roku 2028 navyšovat penze pracujícím důchodcům za každý rok, který odpracují navíc. Už nyní přitom mohou tito lidé čerpat slevu na sociálním pojištění, kde měsíčně uspoří v závislosti na výši mzdy i tisíce korun. Musí si oni ale zažádat. Fotovoltaické panely na českém trhu od konce loňského roku zdražily zhruba o třetinu. Do cen se promítlo zrušení čínské podpory vývozu, dražší suroviny, omezení výrobních kapacit i doprava. Náklady na celou domácí elektrárnu však o takovou část nevzrostou, protože solární moduly představují jen asi pětinu investice. A pojďme také na sport. Fotbalový Real Madrid dokončil očekávaný transfer, který se stává vůbec nejnákladnějším nákupem v klubových dějinách. Real Madrid přivedl křídelníka Jana Diomandého z německého Lipska. Celková hodnota celého transferu se po započtení všech smluvních bonusů může vyšplhat až na 140 milionů eur. V zápětí vedení Realu oznámilo, že s předstihem prodloužil kontrakt i s hvězdným Brazilcem Viniciem Juniorem až do roku 2032. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Ve Zlíně pokračuje přeměna ulice Zarámí. Horní konec se mění tak, abychom na Zarámí nově mohli autem odbočovat i z Dlouhé. Jezdit tam budou dokonce i trolejbusy, zatím ale není jasné od kdy a které linky. Samotná přestavba křižovatky na Zarámí má být hotová do konce prázdnin. Očekávané ochlazení je konečně tady, nebude to ale bohužel nadlouho. Dnešní maxima na východě Moravy se zastaví mezi 24 a 27 stupni. K tomu čekejme teď zpočátku ještě zataženo s občasným deštěm, později už budou srážky i oblačnost mizet. Víkend už bude slunečný a v neděli se dostaneme zase nad 30 stupňů.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
5: Ahoj, krásný dobrý ráno a krásný pátek konečně. Dneska je všechno jinak. S váma Jasmin a Filip. Ahoj, Filo.
3: Krásné ráno.
5: Michal s Davidem jsou fuč a tohle je naše premiéra, co takhle solo vlastně.
3: No tak tady užijeme v pátek. Trošku jsme si říkali David s Michalem pryč zrovna ve stejný termín. Náhoda? Nemyslím si, ano.
5: Přesně tak, užijeme si to a bereme vás sebou. Tohle je Rihab. Ina a Seš, tak mají báry právě teďka na Hit Radio.
1: Hit Radio zlí.

0: startoval třeba Michael Jackson nebo Rolling Stones, tak dneska vystoupí jako první český interpret právě Marek Ztracený. To je, myslím, Fílo, dobrý prvenství, ne?
1: No to je krásný prvenství, hlavně teda, co mně přijde opravdu úctyhodný, vyprodat prostě několikrát ten Eden a potom jít na tuhle tenskou pláň a určitě musel ohledně toho být i stres, jestli přijde tolik lidí, protože to je obrovský prostranství, takže klobouk dolů za to, za tu odvahu a samozřejmě odměnou za to, že bude hrozně moc lidí. Já se teda přiznám, že já nejdu, ale jenom proto, že nemůžu, ale jinak se těším na nějaký videa z Instagramu, tam toho bude určitě hodně.
0: To podle mě bude Instagram úplně zaplavený. Opravdu nebude to žádná komorní akce, je tam obrovský areál, tu techniku přivezlo přes 100 kamionů, očekává se přes 70 tisíc fanoušků, takže jsem zvědavá i na tu atmosféru, která podle mě i z těch videí na vás všechny půjde. Každopádně, kdo tam půjdete, tak si to moc užijte. On sám Marek říkal, že tam asi přespí v noci na dnešek, aby si tu atmosféru užil, což doufám, že neudělá, protože to by byl teda dobře rozlámaný. Nicméně opravdu, kdo tam vyrážíte, moc si to užijte a kdo jste tady teďka s náma, tak si dejte Dana Bártu On My Head právě teďka na Hit Radio 10 minutek po 6. hodině. Krásný ráno.

0: Faithless na Hit Radio. 6 hodin 15 minut. A jejich New Religion. Pamatujete si, jak jsme se báli, že nám umělá inteligence vezme práci? Tak Elon Musk, ten už je o krok dál zase. On teďka říká, že jednou, neřek kdy, jednou, což může být brzo, může to být za dlouho, nevíme, bude mít v hlavě čipy, který nám dají skoro nadlidský schopnosti. Jo, že budeme něco jako bohové vlastně. Podle něj by totiž Neuralink neměla jednou jenom pomáhat lidem po úrazech nebo s ochrnutím, ale opravdu by mohla výrazně posílit schopnosti zdravých lidí pak už. Třeba paměť, učení, komunikaci s počítačem a kdo ví, třeba prý i něco víc.
1: Já jsem právě spojil tyhle dvě věci, jak jsi řekla, tenhle nápad a okamžitě jsem to dal do AI, kde jsem jako napsal, co můžou způsobit čipy v hlavě, ale jako hned první věc právě ta pozitivní je tlumení příznaků nemocí, což by tady mohlo být jako opravdu skvělý. A kdo ví, třeba jako se s tím vynalezne i teleport, prostě si řekneš, rozumíš, chci být doma, 3, 2, 1, a nebude se pak řešit, jestli bydlíš v Praze nebo 10 kilometrů za Prahu, protože ty se přemístíš hned.
0: To by bylo hodně cool, já se přiznám, že jsem fakt rozpolcená, jo? Protože na jednu stranu je fakt úžasný tohle to, že to někomu vrátí zrak nebo možnost se hejbat, na druhou stranu jako znáte lidi. A taky si říkám, jestli to není past, jo? Jestli to není takovej způsob, jak z nás udělat zaměstnance na 24 hodin denně, jo? Že nebudeš vlastně zapomínat na nic, žádná prokrastinace, jenom pojedeš na výkon. Já třeba jako ráda zapomínám ty věci, ty blbosti, jo? Nechci, aby mi to někdo měnil v té hlavě.
1: Já zapomínám furt, no. Hele, víš, co je nejhorší na tom, kdyby nám dal Elon Musk prostě čipy do hlavy?
0: Ano.
1: Že on tě může takzvaně vypnout, jo? Takže on se prostě usmyslí, vypne ty, co nepotřebuje, co nemá rád a má klid. Akcie půjdou nahoru zase.
0: To je fakt, tak díky, že jste s náma. Za chviličku nás čeká třeba tohle. Dua Lipa, Love Again. Budou taky Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Takže na tohle všechno si můžete počkat už za pár minutek na Hit Radio.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes, sir!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Brno venkov. Pozor si tam dávejte v obci Želešice, kde je na silnici padlý strom. Čeká se na hasiče, projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray na Hit Radio. Minutku před půl sedmou. A Filip pro nás má
1: ranní update.
2: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Majiteli nejmenované jihokorejské michelinské restaurace hrozí vězení, protože její šéf kuchař hostům servíroval dezert ozdobený mravenci. Konzumaci tohoto hmyzu místní zákony ale nepovolují. Jihokorejská prokuratura proto požaduje, aby majitel restaurace dostal rok vězení. Žena z amerického státu Colorado se kvůli svému dlouhému jménu dostala do nečekaných potíží, když změnila společnost poskytující zdravotní pojištění. Jméno se totiž ve formulářích musí různě zkracovat a pro pojišťovnu tak nejde prý o stejnou osobu, ale o dvě. Pojišťovna ji tedy odmítá platit plnění. No a na závěr smutný příběh, jako bych se viděl. Bankovky někdejší italské měny v nominální hodnotě 135 milionů lir, tedy asi 1,7 milionů korun, našel při rekonstrukci domu v sicilské Mesině 50-letý muž, který nemovitost teprve nedávno zakoupil. No ale představte si, šance na jejich výměnu za eura, která liry nahradila v roce 2002, má ale mizivou. Protože banka to odmítla s tím, že lhůta pro směnu vypršela v prosinci 2011, takže on má teď liry za 1,7 milionu korun a oni mu je nechtějí vyměnit v bance.
0: Tomu se říká pech, no, jakože nevím, co ten člověk provedl, že ho karma takhle trestá. Myslím si, že by to byl i náš případ, jo? Že umíme být takovýhle smolaři. Takže přejeme aspoň vám o něco šťastnější pátek. Snad tomu pomůže i Dr. Elvin. It's my life. Minutku po půl sedmí, takže krásný ráno z Hit Rádia.

0: 7 minut po půl sedmí, tohle byla Olga Lounová, jsem optimista na Hit Rádiu. Než vám řeknu svůj překvapující objev neobjev, tak se zeptám, co teplého pijete, když je vám špatně? Fílo?
1: Většinou doma buď heřmánkový nebo mátový čaj.
0: Takže čaj necháme prostě. Mně přijde, že existují v dnešní době čaje úplně jako na všechno, jo? Když jdu třeba drogerii nebo lékárnou, tam máte čaj na spaní, na trávení, na nervy, na kašel, na detox, prostě na všechno. A když říkám na všechno, tak myslím fakt na všechno. A možná jste to už někdo viděl v nějaký drogerce, ale já to viděla poprvé a úplně mě to sejmulo. Já jsem narazila na čaj s názvem Hladké pozadí.
1: Počkej, co to jako znamená, že to jako člověka pročistí, nebo ti vypadají z toho jako, víš co, ochlupení, jako vypiješ čaj a najednou jako...
0: Přijde mi to šílený, nevím, co si pod tím představit, říkám si, co bude jako dál, čaje nadchýni, čaje nevím na co, fakt je to hrozný, zajímalo by mě, kdo tyhle názvy vymýšlí. Nicméně, asi sedí někde v marketingovém oddělení, někdo, kdo si řekne, tak čaj na chlupatou prdel, s ním moc tvrdě, dáme tam hladké pozadí. Tak si říkám, jestli jste vy někdy viděli nějaký divný název něčeho, co jinak je zcela normální, tak budu ráda, když nám to dáte vědět. Ty jsi neobjevil nějakou jako jinou podivnost třeba?
1: Ne, já tady čtu právě ten čaj, víš?
0: Jo, už máš?
1: Na co to je? A tam píšu jako, že to je bylinný čaj se svízelí, to nevím, co je, jo, ale který podporuje činnost lymfatického systému a kopřivou, která přispívá k vylučování vody z organismu, vitalitě a svěžímu vzhledu pokožky. No tak prostě jako to je, že budeš mi jako hladkou tu pokožku, oni mysleli, ale je to teda divný, no. Hele, já jsem narazil jako na takový ty čaje jako proti stresu a tak, ale mě by opravdu podle nějaký studie zajímalo, kolik toho musíš vypít,
0: to
1: aby to teda na ten stres mělo nějaký vliv. Ale jak jsi říkala, tak ten marketing je potřeba, i ty tablety lidi berou, ale já tomu moc nevěřím.
0: Kolik toho musíte vypít na stres, to nevíme, ale víme, kolik musíte poslouchat hudby a my jí máme dost. Za chviličku Sunrise Avenue, taky Shakira, její Zoo a podíváme se i na dopravu, tak s náma zůstaňte.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
4: Baru, ty jsi hlavička.
3: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 74,90. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehoda brzdí dopravu na dálnici D46 v úrovni Olšan u Prostějova. Pozor na kilometru 33 směrem na Olomouc, kde se v pravém pruhu srazilo osobní auto se srnkou.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Krásný ráno z Hitrádia, tohle byly Sunrise Avenue, s váma Jasmin a Filip. Dneska večer se na Letný přepíšou český koncertní dějiny. Na Marka Ztracenýho na Letenskou pláň dorazí kolem 75 tisíc lidí. Chápete to? 75 tisíc, to je neskutečný číslo. Já mám pocit, že ten DAF se vždycky, a asi na všech velkých koncertech, rozdělí na dva úplně odlišný tábory a druhy. Jo. Že ta první parta, to jsou takový ty bojovníci, co stojí u těch zábran už od oběda nebo od snídaně klidně. Nepijou, jako nečůraj, nechodí prostě na záchod. A fakt tam jenom stojí, aby potom byli co nejdřív, nejblíž tomu interpretovi. No a pak jsme tam my ostatní, já se tam taky řadím, co stojí vzadu s nějakou klobásou, nějakým pivkem, čímkoliv a jsou v pohodě, jo?
1: Já teda taky si stoupnu raději dozadu, protože to davový šílenství nemám rád a hlavně bych si tady nikam nestoupnul. Já si myslím, že ty lidi tam klidně můžou stát už teď, to by vůbec nebylo jako vůbec nic divného. A co mě taky přijde ještě jako zajímavý na tomhle koncertu, a když my jsme se tady bavili, že tam byl kdysi Michael Jackson a Rolling Stones, ano. Myslím, že nikdo jiný tam ani nevystupoval. No a Michael Jackson, tak to právě bylo 7. září 1996, tehdy dokonce na ten koncert dorazilo přibližně 120 tisíc diváků, takže má rád samozřejmě klobouk dolů, ale ještě to může posunout třeba za rok, za dva, že by tam bylo přes 100 tisíc lidí.
0: No tak uvidíme, třeba se to podaří. Nicméně už těch 75, to je teda neskutečný číslo. Tak dáme si Marka live tady, live z Edenu. Stále věřím, já si myslím, že můžem. Tak pojďme na to a kdo se dneska chystáte, tak si to moc užijte.

než jak nás učili život vnímat.

snů po čase zhaslo. No to jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti. Dobrý je, že dá se snít i po třiceti. Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří. Možná jsem blázen.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Moravité.

0: Je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Krásné páteční ráno, je 7 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Systém nouzového volání eCall by měl automaticky propojit záchranné složky s lidmi v nebezpečí, jenže statistiky tísňové linky 112 ukazují, že zhruba ve 4 případech z 5 jde o planý poplach. Smart funkci, kterou už mají všechna nová auta, některé chytré telefony a hodinky neumí lidé podle záchranářů často používat. Pokud se jim však operátoři tísňové linky nedovolají zpátky, musí záchranáři na místo vyrazit, což vede k tisícům planých výjezdů ročně. Dalším problémem pro jejich práci jsou obtěžující telefonáty. Policisté od začátku června vědují 236 případů řízení nemotorových vozidel pod vlivem alkoholu, o téměř 70 více než za stejné období v loňském roce. Většina přestupků se odehrává v centru měst a hrozí za ně pokuta až 20 000 korun. Nejvíce jich odhalili ve Středočeském kraji, třeba v hlavním městě zaznamenali naopak pouze 2. Fotbalista Vasil Kušej z Liberce dostal za vyloučení v ligovém utkání proti Teplicím trest na 2 soutěžní zápasy. Jeho spoluhráč Petr Hodouš na 1. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. Sparta dostala za výtržnosti fanoušku v Brně pokutu 300 000 korun, domácí zbrojovka zaplatí 150 000. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Soudní tahanice ohledně D49 u Fryštáku pokračují. Nejvyšší soud teď zrušil rozsudek krajského soudu a sám zamítl žalobu ekologů, kteří bojovali proti stavebnímu povolení na 11 doplňkových objektů. Soud zároveň poukázal na to, že další odklad otevření dálnice by měl dopady na zdraví lidí, životní prostředí i bezpečnost provozu. Ještě dopoledne bude na východě Moravy vládnout oblačno až zataženo a sem tam se může objevit i občasný déšť. V průběhu dne už budou srážky i oblačnost mizet a objeví se slunce. Dnešní maxima konečně příjemná, 24 až 27 stupňů.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
5: Snídaně šampionů. Krásný dobrý ráno, krásný pátek. S váma dneska Jasmin a Filip. Filo, ahoj.
3: Krásné ráno.
5: Já se vás chci zeptat, pamatujete si, jak jste jako děti chtěli dělat úplně všechno, co dělali dospělí? U mě to bylo i včetně domácích prací. Dneska je to úplně jiný příběh. Ale víc za chviličku, teďka už Jay-Z, Linkin Park a jejich Numb.
1: Hit Radio Zlín.

0: Jay-Z, Linkin Park a Hit Radio. 6 minut po 7 hodině. Krásný ráno. Já se vám musím svěřit. Kdo máte malý děti, a nebo třeba malý sourozence, jako mám já, tak mě pochopíte. Já jsem včera hlídala 10letou ségru a byla naprosto úžasná, jo, až mě to překvapilo. Ona se chtěla zapojit úplně do všeho. Chtěla se mnou utírat stůl, chtěla mi pomoct v kuchyni, chtěla zametat. Prostě měla pocit, že jako největší radost na světě je dělat domácí práce. A ještě k tomu bez odmlouvání a bez odmítání mě asi půl hodiny drbala na zádech. Prostě takový jako můj malej otrok, ale dělala to s láskou. A mě to úplně připomnělo mě. Já když mi bylo taky nějakých třeba 10 let, tak jsem dobrovolně žehlila, jakože mě to opravdu bavilo. My jsme doma měli takový to křeslo, co možná znáte všichni, takový to křeslo, kam hodíte prostě vypraný oblečení a je tam toho halda. A vždycky, když odešla máma do práce, tak já jsem to všechno vyžehlila, jo, a každý mě vždycky chválil to, že jako to nebylo vyžehlený dobře a máma to musela dělat znovu. To je věc druhá, ale strašně ráda jsem pomáhala. A zajímá mě, jestli to tak má každý dítě, nebo jsme jenom jako divná rodina.
1: Spíš jste divná rodina. Hele, jako, já si myslím, že to možná bude tím, že to mají ženy hodně takhle s těma domácíma pracema. Nespomínám si, že já bych někdy chtěl uklízet, bohužel mi to vydrželo i doteď, což způsobuje největší rozpory v domácnosti, nevím jak u vás, že prostě jako půlku dnes byl doma, co jsi udělal dneska v domácnosti?
0: Jasně.
1: Jo, a já řeknu, vysál jsem, jenže tím vysavačem to trvá jako 5 minut, že jo. No takže já jsem asi měl, když jsem byl malej, že si budu moct jíst, co chci, teď mě to dohnalo, jsem tlustý jak prase.
0: Ježiš, ale kecej. No tak jak je to u vás doma? Pomáhají vám děti rádi a s čím případně? Protože u nás opravdu, za mě to byla ta žehlička a za ségru teda zametání a utírání nádobí, to ona jako miluje a opravdu jí k tomu nemusí nikdo přemlouvat. Takže číslo k nám 777 937 777 a dejte vědět, co vaše děti, anebo jaký jste byli vy takhle za mladé, jo? Do té doby před náma třeba Alan Walker a právě teďka Sia na Hit Radio.

0: I ve čtvrt na osm ladíte Hit Radio. S váma Jasmin, taky Filip a tohle byl Alan Walker. Já jsem vám tady říkala o tom, že u mě dneska spala desetiletá ségra a překvapilo mě, jak strašně ráda pomáhá s věcma, jo? Že opravdu chtěla utírat prach a dělat nádobí a zametat a prostě vůbec jí to nevadí a dobrovolně pomáhala. Mně se to hrozně líbilo, protože jsem taková, mi došlo, byla taky, ráda jsem vždycky žehlila, pomáhala mamce a tak. Ono to pak možná zmizí v průběhu života, ale jako děti jsme to tak měli. A ptali jsme se s Fílou vás, jak to máte. Do toho Fílovi ale se ozvala mamka, tak co ti napsala mamka?
1: No, mamka napsala mě tady na WhatsAppu. Já tady pomáhala mamince vždycky už odmala a to po mně nikdy nic nechtěla. Byla to radost ji ulevit. Tak to je jako hezký a myslím si, že to mamince teda vydrželo doteď, ale teď už ulevuje sama sobě, no. Ale tatínek hodně pomáhá u nás doma, to zas musím říct. Tak co nám psali posluchači?
0: Tak Luca třeba píše a ta trošku vyvrací to, co jsme se tady bavili o tom, že to možná dělá jenom ženy, že to takhle baví. Dobré ráno, syn mi rád pomáhá při pečení, toho opravdu baví. Já zas milovala péči o zvířata, ještě ráno před školou jsem běžela nakrmit králíky, jen když byli pak ježiši, na talíři a otec s bratrem si neodpustili. To je dobrá bobinka, tak to mi dost zhořklo, tak to chápu, měla jsem podobnou zkušenost. Tom píše, ahoj šampioni, možná jsem také divný, ale i mě v dětství bavilo uklízet a rád se mamince pomáhal. Míša. Ahojte, u nás jsme s bráchou taky rádi pomáhali, ale každý jen s tím, co ho bavilo. Brácha s mamkou rád vařil a já jsem s taťkou hrozně ráda opravovala kola, promazávala řetězy a štípala dřevo. Tam to bylo úplně prohozený, čověče.
1: To se může hodit, ale taková žena do domácnosti.
0: Další zpráva, dobré ráno, moje dvouletá dcera už pomáhá také. Dělá se mnou kávu, dává věci do pračky, ale co mě dostává nejvíc, je její péče o její malou tříměsíční sestřičku. Pomáhá přebalovat, krmit, to mě dostává. Ty bláho, tak dvouletá dcera, že pomáhá přebalovat, to je teda hodně hezký. Pak tady máme třeba hlasovku od Zuzky. Je, chviličku, zapnu a jdem na to.
2: Tak my jsme byli tři ségry a každý pátek jsme museli gruntovat. Každý pátek. A mamka tam měla vždycky samý ty mističky, sloníky a to jsme museli vždycky vymejvat. Takže od té doby já doma nemám vůbec žádný ty serepetičky, nic, maximálně je tři orchideje a tím to hasne. To je, z toho jsem se vyléčila a musím říct, že moje děti, dcera je taková, že ty se do ničeho nechce, ale syn, když řeknu, udělej myčku, udělej sušičku, tak normálně jde a uklidí to, ale dcera, to je dílo. Tak ahoj, dneska.
0: To je dílo. No tak Fílo, to musíme trošku tady převrátit, to, co jsme říkali. Jo, takže chlapi pomáhají víc teda, podle všeho.
1: No, tak já tam nespadám do té kategorie, bohužel. Takže, ale chlapi, držte tohle, to prostě v dobrý rovině, to vám doma pomůže. A ženský, zamyslete se nad sebou, hlavně vy mladí.
0: Ne, bylo hezký slyšet, že nás to tak mělo víc a nebojte se, kdo ještě třeba nemáte děti nebo je máte hodně malý, tak moje ségra je generace alfa a ráda pomáhá, takže myslím si, že v téhle generaci to ještě taky bude. Teďka už Alvaro Soler, La Cintura, právě teďka na Hit Radio.

0: Alvaro Soler, La Cintura na Hitradiu, s váma Jasmin, Filip, za chvíli taky tohle. Ale Farben, Ilira, bude taky Robbie Williams. Saprím. Na to si rozhodně počkejte. Bude taky doprava a samozřejmě soutěž Rychlá pětka o 7:30, takže s náma zůstaňte.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Tam se rodinou na závěr prázdnin.
8: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
9: organizace Za sklem společně s obcí Břest.
10: Čeká vás den plný zážitků.
11: Kouzelní. Živá hudba.
12: Tvořivé dílničky.
13: Soutěže pro děti.
14: Skákací hra.
15: Zvířátka.
16: Historická hasičská technika.
17: Skvělé občerstvení.
18: A zmrzlina.
8: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
7: 29. srpna od 10 hodin.
19: Těšíme se na vás.
13: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
20: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
21: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
22: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
23: Vyzkoušejte si závodní simulátor. Pro všechny milovníky adrenalinu je v obchodním domě Zlín otevřená herní zóna Datart Express s konzolemi, počítači a závodními simulátory. Zažijte svět her a simulátorů v obchodním domě Zlín od 7. do 14. srpna každý den od 10 do 18 hodin. A to úplně zdarma.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Hasiči v těchto chvílích zasahují na Zlínsku, vyjeli do Napajedel. Omezení je proto v Bartošově ulici a okolí, kde se pohybují vozy IZS. Projíždějte tam s opatrností.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Robbie Williams, Supreme v éteru Hit Rádia a teďka už má pro nás Filip.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, jedno kalifornské knihkupectví obdrželo nečekaný balíček. Uvnitř byla kniha, kterou si někdo odnesl bez zaplacení před 40 lety. Neznámý odesílatel přiložil omluvný dopis a 100 korunový, respektive dolarový ekvivalent jako náhradu za způsobenou škodu. Majitelé přiznali, že podobný návrat ještě nezažili. Britka ve věku 97 let znovu překonala vlastní světový rekord. Připoutaná na křídle letadla absolvovala takzvaný wing walking, tedy akrobatickou disciplínu během letu. Dokázala, že ani vysoký věk nemusí být překážkou pro splnění odvážných snů. No a na závěr, australský řidič zažil pořádný šok, když otevřel přihrádku před spolujezdcem, místo dokladu na něj vykoukl velký had.
0: No tak to ne.
2: Na místo dorazil potom teda odchytář, který hada bezpečně odstranil. Ono, v Austrálii se to děje poměrně běžně, že jo? Jestli jste viděli kdysi na Discovery, tak tam byly tyhle ty lovci hadů, přišli do obýváku, krajta, jasně, tu máme prostě zasedačku tamhle, jo? Přišel, dobrý, hotovo, $100, čau.
0: Já mám strašnou fobii z hadů od doby Harryho Pottera a toho baziliška tam, od té doby já je jako nezvládám, takže já bych do toho auta nesedla, zajímalo mě, jak se tam jako dostal. Nicméně, jestli vy v tom autě teďka jste, tak naopak nevystupujte. Protože za chviličku nás čeká soutěž Rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Tomas Arsov. Komplexní péči pro podporu růstu vlasů, jejich taky dlouhodobou kondici. A k tomu unisex parfum Sandalwood Violet Leather. Takže pokud chcete mít o něco hezčí pátek a vyhrát si tohleto všechno pro sebe, tak pište, chci soutěžit právě teďka na 777 937 777. Teďka už Kemet, Be Mine na Hit Rádiu.

0: 7 hodin 37 minut k tomu, vy posloucháte Hit Radio, tohle byl Kamret a my jdeme na rychlou pětku.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Thomas Arsov, taky unisex parfém s vůní santalového dřeva, fialky a kůže. Připomínáme, že Thomas Arsov je jeden z vůbec nejznámějších českých kadeřníků, který z obyčejného stříhání vybudoval svoji vlastní kosmetickou značku a radí dneska tisícům lidí, jak mít zdravější vlasy. A o tohle si dneska zasoutěží Káťa. Káťo, ahoj!
2: Ahoj.
0: Ty teďka razíš do práce nebo kam frčíš?
2: Ano, do práce. Podložila jsem děti a frčím do práce.
0: Mm-hmm. A hodilo by se ti teda něco na vlasy, trošku to jako přikrášlo?
2: No, jak jste říkali, že by něco vyhrát pro sebe, tak si chci vyhrát něco pro sebe.
0: Jo, to je hezký. Tak držím moc palečky, ať děkuju. To vyjde. A jdem na to, jsi připravená?
2: Ano.
0: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Jaký zvíře má na nose roh?
2: Nosorožec.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje kreslená Disney rybka, kterou hledal její tatínek?
2: Nemo.
0: Ano.
3: No.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje dopravní prostředek, který jezdí po kolejích ve městě?
2: Tramvaj.
0: Je to tak.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje nejznámější česká vánoční ryba?
2: O kapr.
3: Výborně. Tak jdeme tak? Na poslední otázku.
0: Poslední otázka, pátá. Záludná, Káťo.
2: No.
3: Hrozně těžký.
0: Kolik je polovina z 80?
2: A polovina z 80 je 40, doufám teda.
0: Je to přesně tak! Káťo, je to tvoje, vyhráváš produkty od Thomas Arsov. Moc ti gratulujem.
2: Já moc děkuju a moc mě mrzí, že teda se mnou nejsou tady děti, protože ty vždycky chtějí soutěžit.
0: A kde jsi vyložila?
2: Na Příměstském táboře.
0: Jo, takhle.
2: Kvůli bytí.
0: No tak pokud jim můžeš volat, i když jsou na táboře, tak jim to dej vědět, nebo jim to dáš vědět
2: já
0: potom.
2: Já jim to pustím, já se to pak najdu na tom a pustím jim to.
0: Podcast, tak Hit Radio. OK, tak ale moc ti gratuluju, užij si výhru a zvládni to dneska v práci. Ahoj.
2: Děkuji moc krát, mějte se. Ahoj.
3: Ahoj.
0: No další rychlá pětka, zase v pondělí.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
5: Už tam bude.
6: Nech toho.
5: Později už tam bude.
6: Přestaň, štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: 30 tisíc korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě. Skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka katáhnout delfína.
11: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
12: Fenomén Šance Liga je zpět.
13: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín. Jdeme do nové sezony naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
12: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
1: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrně na D1, na příjezdovce do Brna směrem od Prahy už se začínají štosovat kamiony. Kolona je od kilometru 188 za Popůvkami až po zúžení u dálnice D2.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 10 minut před 8 hodinou posloucháte Hit Radio a tohle byly Lost Frequencies, The Feeling. Pánové, až budete mít dneska pocit, že randění je v dnešní době občas peklo, tak já mám pro vás dobrou zprávu, jo. Ve srovnání s některýma samcema v přírodě jste vlastně vyhráli jackpot, a to opravdu, protože jako my lidi, ženy, co můžeme udělat špatného? Tak můžeme vás ghostovat, jasně, můžeme jako neodepsat, asi by se našly další věci, ale pořád to není tak hrozný, jako to je v přírodě, jo, protože, co jsem našla? Kudlanka. Jo, to zelený, vošklivý, dlouhý malý.
1: To se žere normálně, že jo?
0: To normálně se žere, ale po páření. Takže ona se jako udělá si hezky a pak prostě nazdar. Chobotnice, typnul bys, jestli to umí tato frajerka, Fílo?
1: Chobotnice, ta se omotá normálně kolem, ne prstu, ale kolem chapadel.
0: Ano, umí samce opravdu uškrtit, když jí moc obtěžuje, jo? Takže to je taky mrcha. Některý ryby, ty... Já už se fakt musím smát. Předstírají uspokojení a potom odplavou za někým lepším. Nějaký jiný pan ryba, jo?
1: Tak to už je podobný člověku, trošku ne.
0: A některý samice žab, ty radši předstírají smrt, než aby skončili s nápadníkem, který se jim nelíbí. Chápete to?
1: Tak ženský předstírají spánek nikdy, že jo, žáby to posunuli na další úroveň, rovnou jsou mrtví. To je dobrý.
0: Přijde mi to šílený, jakože sorry, to, že vám my ženy neodpovíme na zprávu, to je vlastně podle mě úplně v pohodě ve srovnání tady s chobotnicí, kudlankou, žábou, rybou, jo?
1: No tak některý ženský taky můžou kousat, jo, co si budeme povídat. No,
0: buďme rádi za to, co máme a taky za to, co bude, protože právě teďka Black Eyed Peas na Hit Radio, mimochodem v týdnu, tady teďka jejich producent vystupoval v Praze se svojí vlastní kapelou Butterfunk Family. My se trošku známe přes přítele, takže jsem došla a je to teda velký šéf. Byla to neskutečná hudba, ale teďka už teda let's get it started.
2: Let's get it started in here.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásný pátek, je 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Při jízdě na paddleboardu na jezerech, rybnicích či moři by měli lidé podle záchranářů vždy používat bezpečnostní popruh, který je spojuje s plavidlem.

0: Pokud ho nemají, při páru do vody jim vítr nebo proud může prkno během chvíle odnést daleko mimo jejich dosah. Na důležitost používání tohoto bezpečnostního prvku upozornila vodní záchranná služba Červeného kříže i policie v souvislosti s neštěstím na jezeře Most. Při úterní bouřce tam jeden paddleboardista zemřel a po druhém policisté stále pátrají. Zpěvák a skladatel Marek Ztracený dnes vystoupí na Letenské pláni v Praze na dosud největším koncertu své kariéry. Pořadatelé očekávají návštěvu více než 70 tisíc lidí. Vystoupení doprovodí opatření proti očekávaným vysokým teplotám. Na místě budou rozprašovače vody, občerstvení a v záloze bude kropící hasičský vůz a také lékařská služba. A pojďme také na tenis. Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters Montrealu osmifinále. Postup slavil po vítězství 6-3 a 6-4 nad Belgičanem Alexanderem Bloxem, kterému nenabídl jediný breakball. Příštím soupeřem 12. hráče žebříčku bude světová 15. Španěl Rafael Chodar. To Nikola Bartuňková nestačila v Torontu na 8. nasazenou Američanku Amandu Anisimovou a po prohře 6-3, 0-6 a 4-6 skončila bohužel už ve třetí kole. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Ve Zlíně pokračuje přeměna ulice Zarámí. Horní konec se mění tak, abychom na Zarámí nově mohli autem odbočovat i z Dlouhé. Jezdit tam budou dokonce i trolejbusy, zatím ale není jasné od kdy a které linky. Samotná přestavba křižovatky na Zarámí má být hotová do konce prázdnin. Očekávané ochlazení je konečně tady, nebude to ale bohužel nadlouho. Dnešní maxima na východě Moravy se zastaví mezi 24 a 27 stupni. K tomu čekejme teď zpočátku ještě zataženo s občasným deštěm, později už budou srážky i oblačnost mizet. Víkend už bude slunečný a v neděli se dostaneme zase nad 30 stupňů.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Snídaně šampionů. Krásný páteční ráno vám přeje Jasmin. Michal s Davidem jsou někde pryč ve stejný den, prej ne spolu, ale jako moc bych jim nevěřila, ale mě to nevadí, já tady mám Fílu, ahoj.
0: Krásné ráno, já je viděl, jsou spolu normálně.
3: Ať už ladíte kdekoliv, tak teďka přemýšlejte, jakou věc máte doma a nedokážete ji vyhodit, jo. Za chvíli vám povím proč a povím víc, ale teďka mě vyhání Eva Farná, Miraj a taky September Cry For You právě teďka na Hit Radio.
2: Hit Radio Zlín.

0: I 10 minut po 8 hodině posloucháte Hit Radio. Tohle byla Eva Farná, Miraj a s váma Jasmin a Filip. Každý z nás má doma, podle mě, nějakou věc, kterou jako nechce vyhodit, jo? Může to být plyšák z dětství, nějaký lístky z koncertu, to dělám třeba já, nebo i z kina, nevím proč, jo? Dopisy od dávných lásek. Co fíla?
1: Já mám problém s oblečením, každý rok to třídím, nevyhodím to tričko, zase se ho nikdy vemu, za rok tam je stále na stejném místě. A potom teda ještě mám cedulky z akcí, kde jsem jako moderoval, tak nějakým způsobem si je prostě schovávám. Byly to i, já jsem dříve hrával jako virtuální fotbal, tak i ty turné, kde jsem hrál, mám třeba kartičky z roku 2004 a mám doma to plnou bednu, je to úplně k ničemu, sentimentální prostě kravina, ale u mě jsou to teda hadry a plus tyhle ty kartičky.
0: Tak takovouhle bednu sentimentálních kravin v uvozovkách možná máme všichni a někdo v ní taky možná má snubní prstýnek. Na internetu se teďka rozjela debata, co s ním vlastně potřeba rozvodu udělat, jo? Schovat, prodat, přetavit na novej šperk, vrátit ho nebo ho prostě zahodit. 15% lidí si údajně ten prsten nechává pro strýčka příhodu, jakožto finanční rezervu. Vlastně nevím, co bych s tím dělala, kdybych byla v takové situaci. Od toho tady mám vás a Fílu. Fílo, co bys dělal ty?
1: Okamžitě bych to prodal, co s takovým krámem?
0: Střelil bys to teda.
1: Já bych to prodal určitě. Možná bych se podíval na cenu toho kovu, jo, asi zlata kolikrát. Kolik to je, já bych si počkal, až to vystřelí, teď zlato je poměrně dole, já to sleduju zrovna.
0: No, já si říkám, že jako nejsem takový ten vyhazovač, že kdybych v té situaci byla, tak ho možná prostě někam přesně schovám, ale říkám si, že mít takovejhle prsten v šuplíku je něco jako ex, když ho vidíš na Instagramu, jo, že možná si člověk nějaký řekne někdy, tak nebylo to s ním vlastně jako dobrý, nemám to zkusit, jo, že ti to bude podle mě zbytečně připomínat. Tak jak to máte vy, kdo jste v té situaci už byli, kdo jste teda po rozvodu, pojďte nám to říct na 777-937-777, co jste s tím prstínkem snubním udělali a jestli v té situaci nejste, klidně nám taky dejte vědět svůj názor, co si tak jako myslíte, že byste udělali. Teďka Ed Sheeran, jeho Shivers na Hit Radio. We'll be right back.

0: 8 hodin 20 minut k tomu, tohle byly Måneskin a jejich The Loneliest a vy posloucháte Hit Radio. Bavili jsme se tady s váma a s Fílou o tom, co dělat se snubním prstínkem, pakliže jste po rozchodu, jo? Takováhle debata je teďka na internetu, celkem to tam vře, tak nás zajímalo, co si o tom myslíte vy. Tak píše třeba Andrea, ahoj, naši dali snubáky po rozvodu mě, dceři, a já jsem si z nich udělala nový prstínek. To mi přijde vlastně strašně hezký.
1: No, to si myslím, že jako ta nejlepší věc, co se dá udělat. Samozřejmě budou tam i jiný názory, tak si to pojďme poslechnout.
0: Rozinka, když jsem se rozvedla, bylo dceři 18 let a byl v té době v kurzu Pán prstenů. Pozbírala jsem doma zbytky zlata a svůj snubák a dala jí k 18 nám udělat v zlatnictví prsten Pána prstenů. I s tím originálním nápisem, co zlatník vyril podle knihy. Byl nádherný a dcera byla šťastná. Takže OK, to máme dvě dcery. Uvidíme, co na to třeba Matěj.
2: Čau, já nejsem úplně po rozvodu a doufám, že ani nějakou dobu nebudu, protože mám teďka chvíli po sňatku. Každopádně s tím, kolik mě ty prstinky stály, tak vyhodit to, no to určitě bude na dražbu, ty vole. Nominální cena nebo hodnota toho zlata tam bude vždycky, jo, toho kovu, takže za mě osobně prodat. Prodej to, dokud můžeš, dokud o to je zájem.
0: Prodej, dokud můžeš. Dobře, máme tady i ženský pohled.
3: Ahoj, milé rádio. Tak, já už mám rozvod taky za sebou. A snubní prsten jsem prodala. A koupila jsem za to. Přidala jsem teda ještě nějaký drobnosti a koupila jsem investiční destičku, nebo jak se tomu říká, zlatou, a mám ji schovanou na horší časy, nebo kdyby náhodou něco, no tak, ale jinak si myslím, že pokud to manželství, který je pomyslně spojovaný prstenem, skončí, tak ten prsten by asi taky jakoby neměl asi existovat potom, no. Ale každý k tomu asi přistupuje jinak. Krásný den všem.
0: Krásný den i tobě. Musím říct, že těhle zpráv přišlo strašně moc, jo, s tím, že vlastně, když už ty dva spolu nejsou, tak ten prsten by neměl existovat. A tenhle názor teda převahuje.
1: No, já si myslím, že to je jednoznačný. Málo kdo si ho asi nechá. Vlastně co s ním? A nebo teda, tady se mi líbil ten názor posluchačky. Nechat to, vlastně prodat to a koupit si za to investiční slitek zlatej, takže máte kus kovu, který vám nepřipomíná to spackaný manželství a zároveň to pak můžete proměnit za penízky. A ty my máme rádi, že jo?
0: A to se vyplatí. Tak děkujeme za názory, kdo náhodou jste v této nepříjemné situaci, tak jste se možná mohli aspoň inspirovat. Za chviličku před náma Kato, John, Turn the Lights Off. Bude taky Toulou, Habits a samozřejmě se podíváme na silnice, ať víte, jak to jezdí.
4: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
10: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskansenu Modrá. Zve vás?
9: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
11: Dámy,
7: Proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
11: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
11: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a

0: Vánoce. Nyní na Allegrii se slevou 15%. Firma na
1: zážitky. CZ.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Hasiči stále zasahují na Zlínsku v Napajedlích, dohašují požár v Bartošově ulici, takže je neprůjezdná. No a opatrně na D1, kde stojí kamiony na příjezdovce do Brna směrem od Prahy.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Zlín.

0: Posloucháte Hit Radio, přesně o 8:30. Tohle byl Kato, John, Turn the Lights Off. A naopak zapněte světla na Filipa, který pro vás má...
1: Ranní update.
2: Tak už jsem trošku oslněn, ale na monitor stále vidím, pojďme na to. Jedno americké muzeum vzdalo hold zesnulému umělci opravdu netradičním způsobem. Podlahu pokrylo takovým množstvím arašídového másla, že by vystačilo na přibližně 15 000 sendvičů. Instalace má připomenout autorův osobitý styl a okamžitě vzbudila velký zájem návštěvníků. Falešné archeologické naleziště s pozůstatkem antického amfiteátru si vybudoval podnikový Itál, který od nic netušících turistů léta vybíral vstupné ve výši až 40 eur, tedy zhruba 1000 koruny. Se svou atrakcí sice pronikla až do jednoho turistického průvodce, ale nakonec skončil ve vězení. No a jeden z největších pokladů herní historie našel nového majitele. Na aukčním portálu eBay se prodala vývojářská cartridge pro Nintendo DS obsahující vzácnou hru Poké Park Fishing Contest DS, která byla v roce 2005 dostupná jen několik měsíců v Japonsku. V přepočtu za ní nový majitel zaplatil přibližně 230 tisíc korun. To jsem čekal teda možná i víc, třeba milion nebo něco, ale čtvrt milionu za zaprášenou cartridge, to je krásný, ne?
0: Mně to přijde hustý, protože můj brácha sbírá Pokémon kartičky. Já jim teda vůbec nerozumím, ale on je vždycky úplně hotovej, když si nějakou koupí. Teďka zrovna jsem byla u toho, když říkal jeho přítelkyni, že si koupil novou. Jedna stála nějakých 5 000, tak mu vynadala, že za co to utrácí.
2: To je investiční, ale opravdu, když tomu no, rozumíš.
0: Tak budem tomu věřit, no asi jako jo. Teďka už Sixpence, None the Richer na Hit Radio 2 minutky po 8:30. Další goes? Tak krásně.

0: I 8 minut po půl devátý ladíte Hit Radio, kde dohráli hodiny jejich souhvězdí a my vám přejeme krásný ráno. Jestli už odpočíváte poslední minuty do víkendu a fakt se jako těšíte, až se sebou v práci zaklapnete dveře, ať ten pátek přečkáte a přežijete, tak pozor, co kdyby vás ta dnešní cesta domů nestála ani korunu, protože ono to jde. Po 12. hodině bude ve vysílání Jirka Plnář a s ním soutěž Dokonalá desítka. A je to úplně jednoduchý. Jo. Vy když zvednete telefon a zvládnete 10 otázek, které opravdu jsou easy, vůbec nemáte čeho bát, tak můžete vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty. To je hodně dobrý, ne? Takže poslouchejte dál, mějte telefon určitě po ruce a třeba ta dnešní cesta bude naučit Hit Radio a spousta dalších samozřejmě.
1: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Jste ze Zlína a okolí?
3: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
2: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
3: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
2: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
3: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
2: www.oaza-klidu.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 74,90. Billa, to dobré začíná u nás.
5: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Vinyl.cz.
1: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

Bruno Mars, Grenade v éteru Hit Radia a my vám přejeme krásný pátek. Dneska je ten den. Dneska večer bude pražská Letná patřit Marku Ztracenému. Dneska podle odhadů se čte 75 tisíc lidí. Wow, jo, čeká se tam jeden z největších hudebních večerů letošního roku. A já si říkám jako, jak to zvládnout, jo, vy, kdo se tam chystáte. Takový základní pravidla přežití, jaký by měly být. Tak za prvý, domluvit si s partou přesný bod setkání u nějakého konkrétního sloupu, nebo telky, nebo čehokoliv, jo, protože signál tam nejspíš nebude, takže na SMSky nespoléhejte. Pak rozhodně voda, pijte vodu dřív, než na vás přijde nějaký omdlívání. Ono počasí má být lepší než předchozí dny, ale samozřejmě bude tam fakt spousta lidí, takže rozhodně pijte, to horko bude i tak. A samozřejmě auto, to radši nechte doma, protože jinak byste se o tom tuď nejspíš nezvládli vymotat. A to hlavní, užijte si to. Extrémně si to užijte, tančete, zpívejte. Vy, kdo tam nejdete, tak určitě, jak už jsme tady s Filipem říkali, bude toho plnej Instagram. Takže užívejte a dneska večer na Letný. Teďka už David Guetta, Kid Cudi, Memories na Hit Radio.

0: LP Girl Go Wild v Eteru Hit Rádia. A to je dneska ode mě s Fílou všechno. Dneska jsme to zvládli v téhletý sestavě. Takže strašně vás děkujem, užijte si pátek, odpočiňte si o víkendu a my se budeme těšit zase v pondělí. Tobě děkuju, Fílo, za parťáctví dneska.
1: No, já děkuju taky a myslím, že Michal už nemusí chodit. Děkuju ti taky a přeju krásný víkend posluchačům.
0: Tak ahoj, krásný víkend.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, ve Vsetíně na ulici Mostecká, tady se nám řeší nehoda 3 vozidel. Na Pajedlich máme uzavírku ulice Bartošova, tady hasí garáž a na místě jsou záchranné složky samozřejmě a počítat máme s omezením až třeba do 10 hodin, tak uvidíme, jak dlouho to potrvá. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Ahoj, jsem Miniřáb z Řín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: On Air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Máme 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Počasí dál láme rekordy a v posledních dnech tabulky přepisují hlavně na Moravě. Nová maxima za včerejšek zaznamenaly hned dvě stanice, a to ve Strážnici, kde bylo 38,5 stupně, a v Ivanovicích na Hané, kde naměřili jen o stupeň méně. V Havířově stále hledají ten nejkrásnější vánoční strom, který o letošním adventu bude ozdobou města. Víc mluvčí Havířova Rozálie Seidl-Pokorná.
10: Město Havířov pokračuje v hledání vhodného vánočního stromu, který bude dominantou letošní sváteční výzdoby. Pokud mají občané na svých pozemcích vhodný jehličnan, mohou jej nabídnout k posouzení jako kandidáta na vánoční strom.
9: Doplním, že by mělo jít o pravidelný jehličnan vysoký kolem 12 metrů, který v ideálním případě stojí v dobře přístupném terénu. Teploty v Česku o víkendu po dnešním hodně mírném ochlazení opět stoupnou na tropické hodnoty.

0: Bude jasno až polojasno a až 34 stupňů Celsia. V neděli se sice mohou k večeru objevit deště i bouřky, tropy, ale potrvají i v dalších dnech. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy doma podlehli favorizovanému Bešiktaši 0-1. Úspěšnější pak byl Jablonec, který doma porazil Rigu 2-0 a výrazně se přiblížil k postupu v konferenční lize. Odvety se budou hrát za týden na hřištích soupeřů.
1: Obloha zatažená a ještě někde možná doznívající i déšť. Takovéhle bude dopoledne ve Zlínském kraji. Nakonec se to ale má protrhat a uvidíme i sluníčko. Kamarádi, máme naměřit 24 až 27 stupňů. Na Valašsku možná místy jenom 23. To jsou změny, co?
2: Hit Radio Zlín.
1: Filip Bartek vám přeje hezké páteční dopoledne. Pojďme si to společně užít. Muzika připravena. Miley Smith, One Republic, Dido. To je začátek téhleté hodiny. A o čem se budeme bavit? Prosím vás, znáte Pokémony? Pamatujete na to? Tak asi se to zase stává jako měřítkem a trendem toho, co dneska mladé bude bavit. A o tom si budeme povídat. Tak hezký pátek. Zdraví vás Filip Bartek.

0: Hlas, který připomíná roky minulé. Dido, White Flag na Hit Radio Zlín. Vám přeji hezké dopoledne. Je 9 hodin a 11 minut. Jak si s dětmi užíváte léto? Normálně u nás doma z ničeho nic začali frčet Pokémoni. Hledá se to prostě na YouTube, hledá se to na streamovacích platformách. No a teďka, podle mě ale to přitom není jako, že by, já nevím, to bylo trendem, žádný film v kině se spolužáky, že od jakou dobu neviděl. Po mistrovství ve fotbale bych čekal, že to budou kartičky fotbalistů, že jo, to takhle bývalo za nás, ale ne. Pokémoni. Ještě jako mi ukazoval, jaké album by na to chtěl, kde se ty kartičky dají koupit. Tati, a víš co? Víš, že existuje hra Pokémon Go? To bychom chodili po venku, on to takhle na mě zkouší. Víte, jakože, že to není o tom mobilu, že jo? Že to jako hlavně chodit po venku. No, mimochodem, pár Pokémonů jsem tady před lety ve Zlíně jako taky pozbíral. No a co si budeme povídat? Co teďka u vás frčí? Jsou to taky Pokémoni, prosím vás, možná by mě se ulevilo, bych řekl, aha, tak asi jo, tak je to prostě teďka nějak jako v kurzu. Napište, dejte vědět na 6713 1305. A já posílám těm, kteří se Pokémony netrápí, ale vyhlíží víkend a říkají si, to zas bude pařba. Vohnout svaz českých bohemů. Písnička pro vás na páteční dopoledne. Ať se vám líbí. Ať se vám u toho dobře samozřejmě pracuje a čeká na ten víkend.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky.

0: nejlepší muzika na páteční dopoledne, vy posloucháte Hit Radio Zlín, hrálo vám do práce Changes. Já jsem se ptal, jestli u vás doma u vaší drobotiny frčí Pokémoni, anebo ne, a vypadá to, že je to takové jako různé, pobavila mě Lenka. U nás doma se drží ledové království a to i u bazénu. Já si dokážu představit ty šatičky a podobně. No Jitka zase psala, že Pokémony teďka těžko někde seženou, že taky hledali. No tak uvidíme. Já ale musím uznat, že co jsem viděl těch pár dílů seriálu teďka zase po jako dlouhé době vlastně, tak ono je to poměrně motivační, že to není jako úplně mimo, i když to tak vypadá, tak ale ty jako myšlenky, které v tom seriále jsou docela jako pro přírodu a podobně, a aby vlastně jako děti drželi spolu, no není to úplně hloupé. Imagine Dragons a Radioactive, nebo Lady Gaga a Abracadabra, to je muzika, na kterou se vyplatí počkat, ať už teďka zapínáte další program na stroji a nebo vaříte třeba oběd. Je to jedno. Poslouchejte Hit Radio Zlín.
1: Víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barůček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne. Jen s Hitrádiem Zlín.
2: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Jojo, bompary nebo hašlerky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem.

Lady Gaga vykouzlila dobrou náladu na Hitrádiu Zlín. Abrakadabra, máme 9 hodin na 34 minut a dneska je ten den, kdy uslyšíte věty typu konečně ochlazení, anebo potkáte někoho, to je příjemně, že? Anebo věty konečně jsem se vyspala. Kdo jste něco takového už dneska pronesli, tak já si myslím, že nejste sami. Já jsem včera odpoledne byl v Hradišti a tam pršelo a první, co jsem říkal značením doma manželce, lásko, v Hradišti normálně pršelo. Jakou člověk má radost toho počasí, že jo? Bob Sinclair, muzika, která vám bude hrát na páteční dopoledne. Ať se vám dobře pracuje.

0: jo, sladké, že jo, a káva hlavně. Takové je dopoledne s Hitrádiem Zlín a Hozier Too Sweet. 9 hodin 41 minut. My jsme, přátelé, nabíječky na mobily dokázali v Evropě sjednotit, ale pořád, s čím máme problém, tak to je, kromě teda posunování času, je, že vyrazíte na dovolenou a potkáte zásuvku, do které prostě nejde strčit to, co sebou zrovna máte. Víte, kolik jich na dovolených můžete potkat? Prej až kolem stovky různých typů, když se podíváme úplně na celý svět. Tak jestli ještě vyhlížíte dovolenou, tak by se vám mohl hodit adaptér, samozřejmě v Anglii, tam to je jasné, no ale třeba i ve Švýcarsku, v Itálii, v Dánsku, no a mimo Evropu, tam se ani nebavím, že jo, Amerika, Indie, Thajsko, Afrika, tak to je úplně jako jinak. Mě to připomnělo ty zásuvky, prázdniny u babičky v Lózi. Tam jedna zásuvka vyhazovala pojistky, tam se nic nesmělo dávat, další byla jenom na mikrovlnku a jestli si chceš pustit Filipku rádio, tak nejčistěji hraje tady v této zásuvce. To má vždycky záhada. Lady a Hello, anebo Zara Larsson, další muzika, která vám bude zpříjemňovat páteční dopoledne. Ať to rychle uteče a víkend, ať můžete si pořádně užít. Hitradio.
1: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.
2: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Hezky nám dozněla ta trubka, Omi a Cheerleader na Hitradio Zín, za chvíli 10 hodin. Bára Purkertová, ta už má připravené zprávy a pozve vás v neděli na den otevřených židovských památek. Více se dozvíte už za chvíli. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor na ulici Mostecká ve Vsetíně, tady řeší policie nehodu 3 aut a pořád se můžete potkat s komplikací v obci Napajedla, na ulici Bartošova byli hasiči a byla tam požár garáže a ještě pořád se tato situace došetřuje. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
6: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
7: organizace Za sklem společně s obcí Břest.
8: Čeká vás den plný zážitků.
9: Kouzelní. Živá hudba.
10: Bořivé dílničky.
11: Soutěže pro děti.
12: Skákací hra.
13: Zvířátka.
14: Historická hasičská technika.
15: Skvělé občerstvení.
16: A zmrzlina.
6: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
5: 29. srpna od 10 hodin.
17: Těšíme se na vás.
18: Paru, dekorativní kámen Volcano udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
19: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
18: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino. Balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
20: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
21: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
22: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
23: Je 10 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. O nadcházejícím víkendu v neděli 9. srpna se v regionu otevřou vybrané židovské hřbitovy.

0: Snadce totiž bude Den židovských památek, do kterého se letos zapojí na 60 míst napříč celou zemí. Jde o památky, které prošly opravou nebo nejsou obvykle přístupné. Bourání vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně by mělo začít dnes a nebo zítra. Vlastník objektu chtěl práce původně zahájit už ve čtvrtek, stále ale nebyly hotové přípravné práce. Jako první zmizí hlavní torzo budovy, kde byly převážně sklady a kanceláře. Dopravních nehod na českých silnicích oproti loňsku přibylo. Bouračky si vyžádaly už 221 životů. To je o 9 více než ve stejném období loni. Na vině je nejčastěji nepozornost řidičů a hlavně telefonování za volantem. Od začátku roku policisté zjistili bezmála 5000 přestupků. České volejbalistky ladí formu před mistrovstvím Evropy v Brně. V úvodním přípravném utkání v Táboře Češky porazily Rumunsko 3-0 na sety. A stejný soupeř je čeká i dneska. Druhý, stále ještě přípravný zápas, začne v 17 hodin.
1: Ale to vypadá tak zvláštně s tím počasím, když se díváte na teploměry, že ve Zlínském kraji aktuálně měříme kolem 20 stupňů nejvíce, na Valašsku dokonce u Bílé 16. No a dnešní maxima nebudou tak divoká jako v předchozích dnech, 24 až 27, na Valašsku kolem 23. Dopoledne ještě bude zatažená obloha, potom v průběhu dne by měla oblačnost ubývat a ukáže se nakonec i sluníčko. Tak jo, bude to super den.
2: Hit Radio Zlín.
1: A Praha se chystá na jednu velkou věc a my se na Letnou, kde bude mít Marek Ztracený svůj největší koncert, v této hodině podíváme. Předtím ale pro vás mám spoustu skvělé muziky. A když říkám skvělé, tak už to slyšíte sami. Coldplay, A Sky Full of Stars. Takováhle pecka vám bude hrát chvilinku po 10. a Filip Bartek vám přeje hezké páteční dopoledne, kamarádi.

Tak nádherný hlas, člověk si to užívá až do posledních sekund. Taylor Swift na Hit Radio, zním, doufám, že i vás takováhle muzika baví. Přátelé, víte, co bude Valmezu chybět k tomu, aby vypadal jako Praha? Asi už jenom Orloj. A hnedka vám řeknu proč, protože zástupci technických služeb ve Valašském Meziříčí se nechali inspirovat právě naším hlavním městem a po vzoru Prahy pořídili úplně stejné bytelné odpadkové koše do ulic. A aby to bylo hodně cool, tak ty koše mají i logo Valmezu. Možná pro zahraniční turisty, aby si právě díky designu košů nepopletli Valmez Prahu, ale vlastně, když se nad tím zamyslíte, jo? Praha má Vltavu, Valmez má Bečvu. Mosty taky, že jo, spojí části těchhletěch měst. Valmez má dva zámky. A Praha sice má metro, ale Valašské Meziříčí má autobusy zdarma. A dalo by se toho jmenovat opravdu hodně, opravdu hodně. No, pojďme se podívat na Facebooky, co se tam píše. Doufám, že máte čistou cizí zeď a že nehejtíte. One Man Show Foundation na Hit Radio Zlín.

0: love.
1: Baví mě tenhle ten hlas.
0: It was almost love. It was almost love.
1: Regan Bowman a jeho Skin na Hydrádiu Zlín, abyste měli pohodovější páteční dopoledne. Za 4 minuty bude 10:30. A před námi je víkend a možná přijdou ty chvíle, kdy vám všichni budou chtít nabalit česnek nebo cibuli. Prosím vás, to je takový ten moravský folklor, že jo, letní trend. Takže jak to zvládnout i bez toho, že nemáte skleba, neumíte to prostě už vysvětlit, jakože to nemáte kam dávat. Cibule, tak ta má být skladována daleko od brambor. Nejlépe ji někde zavěsit, brambory potom nikdy nenechávat v sáčku nebo v igelitce, ale naopak papírová taška a podobně, nebo nějaká krabice. A česnek, tak ten má rád sucho a celá ta trojka vlastně nemá ráda světlo, takže tmavá místa prostě, která třeba u vás v paneláku někde najdete. Takže klidně si z víkendu můžete od rodiny odvést část úrody, už totiž víte jak na to. Global DJs, muzika, na cestování třeba za rodinou, anebo ještě za prací, že jo, máme pořád dopoledne.
2: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
3: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
2: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
10: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
11: Vyzkoušejte si závodní simulátor. Pro všechny milovníky adrenalinu je v obchodním domě Zlín otevřená herní zóna Datart Express s konzolemi, počítači a závodními simulátory. Zažijte svět her a simulátorů v obchodním domě Zlín od 7. do 14. srpna každý den od 10 do 18 hodin. A to úplně zdarma.
12: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

25 let a zná vás úplně celý svět. Alex Warren, Ordinary a Hit Radio Zlín. Máme 10 hodin a 36 minut. A přátelé, kamarádi, když jsme u toho věku, tak já jsem včera byl na jednom takovém vyšetření a pan doktor mi říká, no vidíte to, co vy máte na 30 až 35 let, jako takovýhle věk vám odhaduje přístroj. A říkám, tyjo, super, my ubrali 10 let. No a možná to udělá ta muzika, kterou vám hrajeme z Hit Radio Zlín. Teď je Rosemith.

Dámy a pánové, následující okamžik včera nebyl. Kruh se uzavírá. Marcel, promiň, že to trvalo tak dlouho.

0: Marek Strasený, tehdy vedenu a bylo to málo. Dneska, kamarádi, na Letné. My to budeme samozřejmě sledovat po 11. hodině. Se s vámi na tohleto místo podíváme, aby vám nic neuteklo, i když tam třeba míříte, anebo si to prostě budete užívat jenom třeba ze sociálních sítí a od kamarádů, kteří tam jsou. Těší se vaše děti už do školy, nebo ještě na to nepadla řeč? Ono přece jenom 7. srpna zatím se to nemusí řešit. No ale až přijde taková ta krize, že si moc zvykli na prázdniny, tak můžete v Otrokovicích využít, že je čeká ve škole veliké překvapení. A řekněte, hej, bude to fakt velká věc. A nemusíte říkat ani co. Ale já vám to prozradím, na Mánesově pořídili novou učební pomůcku a je to termokamera. Děti budou během výuky zjišťovat tepelné ztráty. Takhle je to uvedeno, jo? Ale já nevím, jestli si s touhle hračičkou neudělal radost spíš nějaký učitel. Já mám kamaráda, který takhle do školy pořídil třeba gravírku. No jasně, že si na tom dělá svoje projekty, že jo? Ale přece děcka se jako učí, vzdělávají se, vytváří programy. Další z kámošů učitelů tak zase koupil robota. Kde myslíte, že je robot přes prázdniny? No jasně, že u něj doma. Takže termokamera se určitě taky v učitelském sboru bude půjčovat a bude se hodit. Já posílám všem do škol a všem učitelům, kteří teď mají prázdniny a trošku berou ten svět s humorem. Morandi a nebo Luje Capaldi už za chvíli.
1: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
6: Jste ze Zlína a okolí?
7: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
6: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
7: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
6: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
7: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
6: www.oaza-klidu.cz.
8: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: Jenom ty největší hity, takové Hit Radio Zlín, Rose a Bruno Mars. Za chvíli 11 hodin Bára Purkartová nám prozradí, na co si dát pozor, pokud byste se chystali na pražský koncert Marka Ztraceného. Máme informace i od policie. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, počítat máme s omezením, pokud bychom jeli z Ostrožské Lhoty na Kvačice. Tady řeší záchranka havárku osobního auta, je převráceno na střeše. A buďte opatrní, pokud byste jeli na D55 na 25. kilometru ve směru na Hulín. Tady je odstavený osobní automobil. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín. Jdeme do nové sezony naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Máme 11 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pokud se dnes chystáte na koncert Marka Ztraceného, pak jedno doporučení. Policie důrazně žádá, aby lidé nechali auta na okraji Prahy a na Letnou se dopravili hromadnou dopravou. Víc mluvčí policie Eva Kropáčová.
10: Ideální je se přesouvat přímo na místo metrem. Samozřejmě v místě je posílen i provoz tramvají, nicméně ta situace v daný okamžik může být velmi komplikovaná. Z tohoto důvodu prosíme řidiče, aby sem vůbec nejezdili vozidly, pokud je to jenom trochu možné.
9: Očekává se, že dorazí až 70 tisíc lidí. Vystoupení doprovodí navíc opatření proti očekávaným vysokým teplotám. Ostrava vyrazila do boje s invazivním bolševníkem velkolepým. Ten v Česku patří mezi nejnebezpečnější invazní druhy rostlin. A to i pro lidi. Jeho šťáva totiž obsahuje látky, které způsobují puchýře a záněty. Ostravská radnice začala

0: likvidací na lesních pozemcích podél Trnkovecké ulice. Evropská unie mění od poloviny srpna pravidla pro obaly. Objeví se na nich nové štítky a symboly. Třeba hotely nebudou moci hostům poskytovat jednorázová plastová balení kosmetiky, například šampóny. Důvodem je předcházení zbytečnému odpadu. Hokejová osmnáctka si v noci na sobotu na prestižním turnaji Hlinka Grecky Cup v Edmontonu zahraje o konečné páté místo. Ve skupině B Češi po jedné výhře a dvou porážkách skončili třetí. Od 3 hodin ráno našeho času vyzvou Švýcarsko.
1: Obloha ještě pořád zatažená v pátek dopoledne, to takhle ve Zlínském kraji má být, a teploty se dneska budou pohybovat kolem 27 stupňů. Kvůli tomu, že nakonec se to sluníčko ukáže a bude polojasno.
2: Hit Radio Zlín.
1: V této hodině se společně vypravíme na Letnou, ale ještě první Call Me Maybe, muzika, kterou pro vás mám. Hezký pátek.

Takhle, lose control, ztrácet nad sebou kontrolu se můžete cítit, třeba když vyrazíte na nějakou rodinnou oslavu. Tady Swims na Hit Radio Zlín. No totiž kolikrát na rodinných oslavách bývá politika zakázané téma, možná je to taky u vás, to když tedy dejte vědět. Zase víkend s oslavou, no a strejda, že ho vytáhne moudra. No představte si, že máme ve Zlínském kraji kolem 4000 politiků a když se přiblíží volby, což je teďka tohleto období, protože strany museli odevzdat nedávno své kandidátky, tak se ohlasy lidí ve Zlínském kraji uchází asi 7000 osob, což je dost velká pravděpodobnost, že o víkend někoho takového z těch kandidátů potkáte. Tak já držím palce, ať se u vás místo politiky řeší radši to, kdo si dá ještě špekáček a nebo nějakou flákotu. Jedna letní taneční Denza Kuduro na Hit Radio Zlín pro vás.

0: všichni? Shepard a Geronimo, na chvilinku jsme vás vzali do džungle, ale někdo momentálně teď pracuje třeba v Beskydech, někdo teď maluje byt v Kroměříži. My jsme ale momentálně na Letné, kde se dolaďují úplně poslední maličkosti k největšímu koncertu Marka Ztraceného.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Pláň Marka Ztraceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: Je to tak krásné dopoledne, tady Jirka Pelnář, jsme na Letenské pláni, živě odsud vysíláme, a to z místa, kde se dneska uskuteční největší koncert v našich dějinách, který kdy uspořádal český interpret, a mým prvním hostem je dáma, která dnes na koncertě bude zpívat také, ovšem ne jako ostatní publikum pod pódiem, ale na pódiu. Martina Pártlová.
3: Dobrý den, přátelé, dobrý den, děkuji.
2: Marti, my když se tady podíváme na Letenskou pláň, jak to vypadá, jsou tady postavený tribuny, je tady normálně celý stadion, jsou tady stožáry, máme tady nějakých 5 obrovitánských ledek a brutálně velký pódium. Co tě fascinuje nejvíc?
3: Hele, mě fascinovalo, když jsme sem přijížděli vlastně s Topíkem a se Stelinkou, když jsem stála to bukínku, jak je to všechno obrovský, tak jsem měla jsem takovou jakoby husinu s trošku s panickým pláčem se do mě dal, protože představa, že budu zpívat na takovýhle obrovský akci. Takhle, stálo mi to pár výhružných SMS-ek Markovi. Ano, tady se vyhrožování vyplatilo. Samozřejmě, přátelé, nedělá se to, jo, ale někdy prostě to přináší ovoce.
2: Je to pro tebe velmi výjimečný pocit, že tady dnes budeš moct být součástí vlastně historie, protože kdo ví, jestli tohle vůbec ještě někdy někdo z českých interpretů překoná?
3: No, tak já jsem to Márovi říkala, že samozřejmě, jestli si mě sem nevezme, tak že jako tě zaplatí. Ale je, no takhle, já jsem říkala, že bych tady mohla oslavit 70. A zpívat tady, když jdou holky ven, to bude jako docela vtipný. Takže 70. ohlašou už teď a budou na Letenské pláni, přátelé.
2: Je dost možný, že tohle je ten tvůj životní moment, který se bude opravdu jako odehrávat jenom jednou za život?
3: Já si myslím, že zcela určitě. Že to už jako nikdy v životě nezažiju.
2: A teď, když to vememe fakt jako na vážno, tak máš za sebou spoustu velkých akcí, ale dnes budeš tady na tom velikánském pódiu. Spousta lidí tak si jako myslí, že vy jako profíci vlastně jako netrpíte nervozitou a že vlastně jako jsou to vaše písničky, tak texty si jako pamatujete. No. Byla i nějaká speciální příprava z té strany?
3: Ale, tak já tady třeba dneska mám premiéru Nepopej to, kterou si furt pletu, takže mám v plánu na začátku hned říct, a teď zpívejte vy a bude to vyřešen. Ale jsme nervózní vždycky, ale po třetí písničce většinou ta nervozita opadá a když vidíme, že ty lidi jako reagujou a že jsou happy a že ta energie se ti vrací, tak je to úplně pryč.
2: Ale ten hudební rybníček je občas zajímavý, tak přišly ti třeba nějaký jako SMSky typu, hele, proč ty?
3: Ne, naopak, bylo to, Ježíš Martinko, já jsem si vás strašně přála, to je prostě skvělý, vy jste prostě nejlepší, takže jenom takovýhle SMSky vychodí.
2: To je nádhera.
3: Od mojí mámy.
2: Tak to máme stejnou podporu, moje mamka je úplně stejná. Důležitá věc, dneska ty budeš začínat někdy po 18. hodině.
3: Aha, 18.45.
2: 18.45. Měl Marek nějaký speciální požadavek i na tvé vystoupení, měl nějaký speciální přání, mluvil ti do toho, já nevím, co máš mít na sobě, jaký má být ten setlist a tak podobně?
3: Ne, Marek je v tomhle tom submisivní a nic po mě nechtěl, je to v pohodě. Ne, mám to všechno naprosto pod svojí kontrolu. Přál si teda, abych zpívala Bolím, což bych zpívala samozřejmě tak jako hezky. Tak, protože to je písnička, kterou pro mě napsal.
2: Hezky.
3: Takže to zpívat budu. A...
2: Kdy vlastně jako začala ta vaše spolupráce?
3: Jako spolupráce to nevím, ale naše přátelství podle mě už od roku 2010, jako velmi, velmi dávno jsme měli takový divoký večírky všichni. Takže tam někde jsme se poznali a on mi pak Marek vlastně jezdil moje benefice, který jsem pořádala v Českých Budějovicích. Jezdil tam za cesták jenom, takže toho si do dneška velmi, velmi vážím.
2: Wow.
3: A no a pak přišla písnička Bolím, pak vlastně jsem s ním vystupovala v Roxy, když měl svůj první koncert v Roxy, do Karne, jsem mě teda nevzal. Nevím proč, že o tu taky ne.
2: Jedenu jsem vlastně... Špatně signál nebo něco takového strašně.
3: Ne, ale všude jsem byla u toho jako host, jako jeho přítel a vždycky jsem to strašně prožívala. A dneska to zase obračím jako vždycky.
2: Byl na tebe pes, my jsme viděli, že jste si tady zaběhali taky. Fyzička dobrá.
3: Já bych mu to radši jako neříkala takhle před koncertem, že to je furt stejný. Jo, fyzička dobrá.
2: Každopádně. Tohle bude i obrovský tvůj highlight do tvýho hudebního CVčka, o tom žádná, ale máš před sebou i ty sama svůj velkolepý koncert v O2 Areně.
3: Ano, my si dáme takový menší verzi Letenský pláně. Dáme si 20. listopadu O2 Arenu, kde máme v plánu udělat takový spíš jako velký mejdan bez nějakých úplně lítání a všeho možného. Já myslím, že všechno, co už bylo ukázáno, se ukáže buď dneska, nebo to jasný. Ukázala Eva v Edenu. Takže já už tam můžu jenom přijít prostě zaspívat a jdu zase.
2: V tom případě závěrečná poslední otázka. Když ty dneska děláš předskokanku Markovi, tak v O2čku on ti bude dělat předskokana?
3: No, jako...
2: Měl by.
3: No, když bude hodnej, tak jo.
2: Za cesták. Marti, ještě jednou moc děkujeme za prvé za to, že jsi si našla čas pro dnešní rozhovor, a za druhé gratulujeme za celou hudební scénu a za všechny tvoje faninky a fanoušky k tomuhle obrovskému úspěchu, protože zpívat na Letenské pláni na největším koncertu v dějinách, který tady opravdu kdy byl, ano. My si troufujeme říct, kdy bude, jo, minimálně na dalších x let, tak to je opravdu wow, klobouk dolů.
3: Já chci samozřejmě poděkovat Markovi, máš to u mě, chci poděkovat vám a chci poděkovat, že jsem si spálil ty konksikt za poslední 10 minut, že budu večer moc hezká, děkuju.
2: Tolik Martina Pártlová, já se pro tuto chvíli loučím z Letenské pláně, opět se živě uslyšíme za hodinu a pozor, tady na stejném místě, kde teď sedí Martina Pártlová, bude sedět Marek Ztracený v exkluzivním rozhovoru. Máte se na co těšit.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitradiem. Už příští víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barůček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne. Jen s Hitradiem Zlín.
4: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
7: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Veligradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskansenu Modrá. Zve vás?
6: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
8: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: CZ.
1: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golf Jezera.cz.

0: sledujete zprávy, sociální sítě, posloucháte, o čem se mluví, tak víte, že je to dnešní koncert Marka Ztraceného. A kamarádi, nikdo není tak blízko jako Hit Radio. Na Letné totiž máme mobilní studio a v něm jednoho extra hosta.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Pláň Marka Ztraceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: Ahoj, živě z Letenský pláně se hlásí Jirka Pelnář a vedle mě právě teď sedí muž, kolem kterého se točí kompletně celý show business. Marek Ztracený, zpěvák, který se rozhodl, že udělá něco, co tady doteď do roku 2026 ještě žádný jiný interpret neudělal. Česky. Máro, vítej.
3: Dobré ráno, nebo dopoledne, kolik máme hodin vlastně? Už 11, jo.
2: Ano.
3: Všechny vás zdravím a jak si říkal, tak mám pocit, že takhle, mi se hlavně točí hlava. Nevím, jestli se točí svět kolem mě nebo show businessový, ale moje hlava se točí úplně. Je to neuvěřitelný, všechny zdravím.
2: Když ty jsi se dneska ráno probudil, tak jsi se probudil s tím pocitem jako, že wow, je to tady, anebo OK, co jsem to tady udělal?
3: Takhle, já jsem se ráno probudil, já jsem moc nespal, se musím přiznat, že to bylo trošku takový vyhrocen tady, ale všechno jsme zvládli nastavit a já jsem se probudil úplně zlomený, oteklý a zrovna manželka, jakože bude hrozně vtipná a natáčela mě. A takže první video byl jsem úplně zmačkaný a druhý video, já jsem vyhodil něco do popelnice před barákem v trenkách a pak jsem se proto musel vrátit, protože jsem se splet, takže jsem tam hlavou v popelnici jsem něco, já tam pak to video dám na Instagram, to bylo po druhý a teď jsem teda přijel a už jsem plný energie a zatím si to nepřipouštím, ale vypadá to, že všechno je připravený.
2: V těch trenkách bychom tady klidně mohli sedět, protože to jako ta výheň je jako brutální, ale je to vlastně dobře, tohle počasí za tebe skvělý.
3: Já myslím, že vlastně to dopadlo ještě dobře, protože bylo 37, co jsme tady všechno stavili a dneska já jsem totiž mýmu tátovi dával vědět nahoru do nebe, jestli by se jako postaralo počasí, dal mi znamení, že všechno dobrý a dneska je 26 stupňů, což mi přijde a azuro, což mi přijde lepší teda než 40.
2: My tady možná, že to můžou slyšet naše posluchači, že probíhají různé zkoušky, ještě jsou tady různá videa, budou určitě nějaké překvapení. Nechci, aby si nám řekli, jaká překvapení to budou. Ale teď, když máš ještě tolik hodin do koncertu, tak mě zajímá, jestli teď jsi už nastavený jako Marek Ztracený zpěvák, anebo Marek Ztracený produkční a ještě koukáš, co, kde, jestli ty věže jsou v pořádku, kabely visí správně. Jak jsi teďko nastavený?
3: Všichni už přede mnou utíkají, jsem si všiml. Vždycky, když za někým jdu a řeknu ještě slovo, třeba, hele, ještě mi napadlo, tak úplně vidím, jak ty kluci změní směr a někam odcházejí. A protože už nechtějí samozřejmě nic změnit. Teď jsme ještě měli jednu takovou projížděčku, udělám s náma rozhovor a potom už se půjdu připravovat a dám si trošku klídek a užiju si tu atmosféru, protože je to tady nádherný, s hezkým výhledem, samý dobrý lidi. Dneska ráno už všichni píšou, kamarádi, fanoušci. Je to pro mě velký den, opravdu to pro mě hodně znamená, že to se mnou všichni prožívají, moje kapela, moje rodina je tady. Jste tady vy prostě a opravdu ten den si užívám, nejspíš to bude jednou za život a já jsem rád, že prostě všichni jsou to.
2: Až budeš takhle hezky vyklidněný, já si tě ještě stáhnu odpoledne zpátky na jeden rozhovor.
3: Dobře.
2: Chtěl bych vidět, jak moc v klidu teda jako budeš, protože úplně jako na rovinu, kolikrát jsi si třeba v hlavě už projel první minutu nebo těch prvních 10 vteřin toho koncertu?
3: Myslím, že za těch posledních 41 let to bylo 41 let. Už jako malý jsem o tom snil. A co se týče tady Letenský pláně, když bych trošku zvážnil od prvního dne, každý den vždycky, když to je trošku těžší, když se ukázalo, že něco je mnohem složitější, než jsem si myslel. Martina Pártová tady do toho trošku se opřela, se omlouvám. Tak vždycky si to představu před spaním, když nemůžu usnout a pak nemůžu ještě znova tak usnout, protože je to prostě něco, co mě fakt vzrušuje.
2: Hele, na rovinu, když tady koukám na ty tribuny, koukám tady na tu obrovitánskou stage, všechny ty letky, teď, když se na to fakt jako podíváš střízlivýma očima, řekneš si, tohle je ten můj sen, tohle je ono. Jaký to je pocit? Pro kluka ze Šimavy.
3: No, vlastně vůbec nevím, zatím to ještě nemám zpracovaný, ale strašně se mi to líbí. Ale hlavně se mi líbí to, že jsem našel lidi, kteří se nechali strhnout a jsou tady prostě u toho se mnou, sám bych tady něco postavil. Respektive jsem spočítal, že kdybych to stavil sám, tak bych musel při 12-hodinových směnách to dělat 6 let v kuse. Takže jsem rád, že mám nějaký pomocníky a je to hezký, protože hlavně mě baví ta atmosféra. Když to v Edenu třeba, ten byl nádherný, ten koncert byl dokonalý pro mě, ale předtím to bylo takový člověk, už byl trochu unavený, byli tři a tak.
2: Jasně.
3: A tohle, my jsme všichni v pohodě, smějeme se na sebe, říkáme si historky a tak, takže prostě je to krásný den a už teď se těším, až fanoušci přijdou a uvidím, protože mi sdílej celý den, jak cestují, jak to nastává, jak vyrážejí, co si berou na sebe a je to prostě bomba.
2: Jenom v rychlosti, jak moc si všem tady do toho kecal, co kdy má bejt?
3: No strašně, ale takhle, já to se umím potom říct, ale kluci, sorry, tohle to se nevím, to je dobře, nebo tomu nerozumím a tak, ale je pravda, že mě to hlavně zajímá, víš, to není o tom, že dělám chytrýho, ale je to strašně zajímá, takže mám to rád a tohle to je opravdu vrchol, tak jsem se otočil a podíval se na to prostě to, jsem úplně...
2: Za náma pořád ještě jezdí vysokozdvižní vozíky, že jo, jsou tady prostě, jsou tady jeřáby, pořád se ještě něco děje. A já jsem ti jenom chtěl říct, že pokud tady dneska opravdu bude těch 70 tisíc lidí, tak ty jsi založil reálně tady dneska 12. nejlidnatější město v celém Česku.
3: Fakt jo.
2: Před tebou je Zlín, ale za tebou spousta jako Havířov
3: a tak dále.
2: No jasně, takže ztracené město tady dnes v hlavním městě jenom a jenom pro vás a my jsme rádi, že u toho s tebou můžeme být a za celý náš tým fakt ti gratulujeme.
3: A jsou radost, díky, že jste přišli.
2: Dámy a pánové, ještě jednou živě zdravíme z Letenské pláně. Tolik Marek Ztracený, kterého dnes ještě jednou živě uslyšíte v odpoledních hodinách a uvidíme, jestli bude tak vyklidněnej.
3: Já už tě neslyším, ale MKU a všechny zdravím.
2: Ahoj.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitrádiem.

0: Tak všechno mám.
1: Poetika blízko na Hitrádiu Zlín. Dnes se nemluví skoro o ničem jiném než o Letné, ale možná třeba je to pro vás daleko a chtěli byste něco, co je blízko. Na Modré tenhle ten víkend uslyšíte řinčení zbroje, svištění šípů a ryk bojovníků za Velkou Moravu. Už po 21. si tam připomenou bitvu o Veligrad. Koho baví historie, tak vyloženě v archeoskanzenu Modrá si úplně přijde na své. Na Vsetíně zase rozehrají Benja, protože tam bude country festival. V Luku jsou svatovavřinecké hody. A kdo by se chtěl pořádně nadlábnout, tak se zítra ve Valašských Kloboukách soutěží v pojídání valašských frgálů. Mimochodem, já se do Klobouk na víkend stěhuju, protože je tam setkání muzikantů v Bílých Karpatech. Dneska hlavní hvězda David Koller, zítra Bára Poláková, v neděli Klídeček, Cymbáleček, Dechovečka. Tak kdo byste se se mnou chtěli potkat, můžeme se vidět tam a já posílám Clean Bandit. Hezký víkend a uslyšíme se v pondělí. Čauec!

0: pruhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte

0: dokáže. Nyní na Allegrii se slevou 15%. Firma na zážitky. CZ.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Hit Radio Zlín.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Jděte na soukromihygienik.cz.
1: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.
2: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila, to dobré začíná u nás.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
6: On air,
4: online
6: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, léku proti rakovině prsu. V naší republice chybí od loňska, když jeho výrobce přerušil dodávky. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. V italských Alpách včera zemřela nezletilá Češka. Dívka narozená v roce 2013 byla s rodinou na túře. Během výpravy uklouzla a spadla ze skalního srázu z výšky zhruba 90 metrů. Letos v létě už na evropských horách zemřelo několik českých turistů či horolezců. Fotbalisté Jablonce v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy doma porazili RFS Riga 2-0. Výrazně se přiblížili k postupu. To fotbalisté Hradce Králové v úvodním zápase třetího předkola Evropské ligy doma podlehli favorizovanému Bešiktaši 0-1. A teď ještě něco z regionu.
8: Už zítra se uskuteční ve Zlíně akce pro děti a rodiče Festáček. Vystoupí tady Karol Aquido, Míša Růžičková, Michal Nesvadba a další. Děti si zaskákají na skákacích hradech nebo si třeba poprvé v životě pohladí velblouda. Pro maminky je připravena beauty zóna a pro tatínky projížďky z dealery aut.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
8: Dnešní obloha je na většině míst Zlínského kraje oblačná až zatažená. Místy ještě prší a teploty během odpoledne vystoupají na 27 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: No je to tak, pátek přátelé, 2 minutky po pravém poledni a tím pádem je to jasné. Srdcovky, Hit Radio a mám obrovskou radost, že je zase po delší době můžeme společně strávit, jo? Tenhle pořad totiž není jenom o písničkách. Je to hlavně o vašich vzpomínkách a vy určitě hned podle prvních tónů si vybavíte třeba nějakou situaci, kdy jste naposledy slyšeli tuhle píseň. A vězte, v některých případech to bude hodně, hodně dávno. Dneska si dáme Bon Jovi, Milli Vanilli, Inu, Corner Shop, ale taky Cher. A hlavně vy se můžete spolu podílet na tvorbě srdcovek, takže kdybyste měli nějaký vzpomínky, hudební tipy, šup sem s tím 777-937-777. Začneme jednou opravdu krásnou písní, o které spousta lidí ani netuší, že to vlastně původně není z repertoáru Cher. Walkin in Memphis totiž nejdřív zpíval americký písničkář Mark Korn, no a právě Cher z ní v polovině 90. let udělala obrovský celosvětový hit. A to je dnešní první srdcovka. Walkin' in Memphis a Hit Radio.

0: Walking in Memphis. Tak tohle je, přátelé, první dnešní srdcovka. Vy vysíláte se mnou na 777-937-777, kdybyste chtěli slyšet nějakou svoji srdcovku. Případně si vzpomínáte na chvíli, kdy jste třeba poslouchali Cher a Walking in Memphis. Budu rád za vaše zprávy, užívejte pátek a hlavně těch srdcovek pro vás mám přece daleko víc.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Tak jdeme na to. Slyšeli jste někdy o kapele Bon Jovi? Tam bych řekl, že celkem jo. Always, always. Víte, co je na tom zajímavý? John Bon Jovi ji původně napsal pro hollywoodský film. Jenže když ten film potom viděl, tak se mu teda ale jako vůbec nelíbil. Takže si tu skladbu nechal sám pro sebe a o rok později ji kapela vydala na výběru těch největších hitů a byla z toho vlastně jedna z těch absolutně nejúspěšnějších balad 90. let. No a to je jedna z těch srdcovek, které vám určitě rád zahraju, Bon Jovi, Always. A za chvíli si taky připomeneme jednu, vlastně jeden z největších paradoxů hudební historie. Jo? Já bych řekl částečně i ostuda, ale ona je to ostuda, která byla oblíbená a zapsala se do historie. Jo? Protože skupina, která prodávala opravdu miliony desek celosvětově, získala Grammy a pak tu Grammy musela odevzdat. Jo? A nebylo to nic moc příjemného, ale když se řekne Milli Vanilli, tak si myslím, že asi budete vědět. Takže ze všeho nejdřív Bon Jovi a za pár minut Milli Vanilli. Srdcovky a Hit Radio.

0: jako takhle, hudební průmysl byl plný různých skandálů, ale tohle byl jeden z nich. Fab a Rob, to byly tváře skupiny Milli Vanilli, ale většinu hitů ve skutečnosti vůbec nespívali. Když se to provalilo, tak dokonce museli vrátit i cenu Grammy, jo? Ale dodnes je to prostě jako poslouchatelný.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle byly vlastně osmdesátky, jeden z největších hitů 80. let. Jako dobře se to poslouchá, vlastně i vám, protože posíláte hlasovky.
3: Ahoj, já tě zdravím, prosím tě, Milli Vanilli tady, to je úplně bomba, to je super písnička od nich. Ale prosím tě, chtěl bych sem tě poprosit, jestli bys tam nemohl dát jako srdcovku Nazarety, něco od Nazaretu. Jako nejhlavnější nebo nejznámější je asi Love Her, ale tak záleží na každém, ale myslím si, že by to mělo úspěch tady ta písnička. Tak zatím, ahoj.
0: No tak dáme Nazarety už za chvíli, stačí jenom poslouchat Hit Radio a naše srdcovky. No ale my se teďkom přesuneme do roku 2008, do doby, kdy to vlastně není zas až tak dávno. To si možná pamatujete, co jste dělali. A v roce 2008 přišla do Evropy rumunská zpěvačka Ina. Tehdy ji znal málo kdo. Jo, ale ona si udělala dost velký jméno. Prakticky celá Evropa najednou zpívala Hot a následně jako co single to úspěch. Takže pojďme se hudebně přesunout do roku 2008 na taneční parkety a zazpomínat si na Inu a Hot.

0: Shop. A já věřím, že tu hlavní melodii si všichni pamatujete a že ji znáte. No, slavná se stala hlavně díky Fatboy Slimovi. Protože tohle je remix, který Fatboy Slim pro ně vlastně udělal a tak tu celou skladbu spopularizoval.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: No a jsme na konci, přátelé. Dnešní srdcovky pomalu, ale jistě končí. Hráli jsme Cher, Bon Jovi, Milli Vanilli, taky Corner Shop. To znamená přesně písničky, které se nehrají úplně každý den, ale jakmile zazní, tak vlastně víte, že už jste je někde slyšeli. Moc děkuju za vaše zprávy a za vaše vzpomínky. A tak vytáhneme slibované Nazaret už za pár minut. Dáme taky Kamrad. Zkrátka další skvělá muzika. No jo, a srdcovky, nebojte se, v příštím týdnu zase po 12. hodině s Jiříkem.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: páteční odpoledne, Hit Radio s vámi, za pár minut třeba Rehab, ale protože dneska je ten den, dnes je ten den, který se zapíše tučným písmem do historie, tak my jsme s vámi přímo na Letenské pláni. Ano, ano, ano. Do té doby, než začne koncert Marka Ztraceného, tak vám budeme přinášet exkluzivní informace. A víte co? Žhavíme dráty a jdeme tam.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Pláň Marka Ztraceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: A živě z Letenské pláně vás zdraví taky Jirka Pelnář a musím říct, že naprosto pravý čas, protože právě teď akorát začala zvuková zkouška Marka Ztraceného. Což znamená, že za první máte už takový malý předkoncert zadarmo a za druhý nevím, jestli se uslyšíme s mým dalším hostem, který je tady v našem speciálním živém studiu. Můj host je pan Michal Šiška, což je obchodní zástupce a projektový manažer společnosti Highlight Touring SRO. Michale, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Michale, vy v pozici obchodního zástupce a projektového manažera stojíte za realizací těch nejnáročnějších projektů, který vaše společnost zajišťuje. Jaké projekty máte za sebou? Jenom tak, aby jsme věděli. Pochopte se.
3: Tak letošní sezóna začala velkým koncertem Abby Farner. Aha. To je vlastně první takový velký open air koncert, který jsme realizovali letos. Samozřejmě potom byla velká řada dalších klasických festivalových záležitostí.

0: tu Marka Srteného. My se bavíme o tom technickém zajištění a dívám se tady na tu obrovitánskou stage, která je podle mě trošku jako nezvyklá, protože je extrémně do šířky a vlastně není v porovnání asi s jinými pory, který jsem viděl, tak je pro mě jako velmi nevšední. Je to standard?
1: Samozřejmě není to standard, celá ta show je koncipovaná spíše na šířku, oproti tomu, na co jsou běžně diváci zvyklí, kde vlastně je spíš užší stage a diváci jsou víc dál od té stage. Tady je ten koncept spíš takový, že ty lidi jsou, diváci jsou blíže té stage a je to více na šířku, to znamená, samozřejmě s tím je spojené spoustu nějakých technických záležitostí, které jsme museli vyřešit, vymyslet ideální ozvučovací systém na celou tu šířku, proto je tady hodně delayových věží, aby jsme dosáhli krásného pokrytí celé té plochy, té šíře vlastně nějakých 80 metrů a 100 metrů tribun, to znamená, je tady 6 delay věží, 4 velké zvukové věže, které pokrývají vlastně prostor před stage plus nějaké další samozřejmě ještě výkryvky, tak aby všude ten zvuk byl dokonalý.
0: Jsou tady nějaké věci, které se předtím nedělaly? Něco, co se zkouší nově? Pilotuje?
1: Testujeme vlastně novou část ozvučovacího systému. Ozvučovací systém je L-Acoustics, samozřejmě jeden z nejšpičkovějších systémů, které se na ozvučování takových velkých eventů používá a my letos vlastně pilotujeme použití nových basových BDN CS1 od L-Acoustics, takže
0: to bude mít grády.
1: Bude to mít grády a vlastně na tomhle koncertě je aplikováno největší počet tady těchto BDN vlastně, co se týče českých takových eventů.
0: Wow. Jak dlouho se realizace koncertu Marka Ztraceného tady na Letenské pláni připravovala a co všechno předcházelo tomu, než na místo přijel první kamion?
1: Tak my tady dáváme osvětlení, ozvučení a ledkové obrazovky. Samozřejmě veškeré dočasné struktury, na které my je zavěšujeme, se tady začaly instalovat mnohem dříve, než jsme přijeli my, ale my jsme tady vlastně přijeli minulou sobotu, jsme začali navážet kamiony s rigging materiálem, s ledkovýma obrazovkama a světlama, takže vlastně nějakých 6 dnů jsme museli, za 6 dnů jsme museli celou tuhle věci jakoby připravit ještě ke všemu v takových jako podmínkách počasí, kdy bylo opravdu velké horko a ten tým musel zdolat tady tuhle překážku. Takže vlastně jakoby, jo, 6 dnů instalace a připravují toho materiálu na místě a samozřejmě jsou to měsíce příprav a řešení, které logistických, organizačních, všech návazností, aby jsme tady měli veškerou mechanizaci, kterou potřebujeme, aby jsme tady měli i adekvátní počet lidí, kteří to musí vybudovat, aby materiál přijížděl v časy, kdy je potřebujeme instalovat. Takže to je logistický, organizační takový jakoby oříšek trošičku, který se nám povedlo celkem jakoby dobře zmanežovat a všechno klaplo podle plánu, který jsme bohužel museli jako vytvořit před 2 měsíci, aby se to vůbec dalo zrealizovat. Takže tu vizi jsme museli mít už před 2 měsíci.
0: Wow. No je to 100% extrémně náročný koordinovat všechny lidi. Navíc ještě v době, kdy padaly teplotní rekordy, bylo tady přes 41 stupňů Celsia. Úplně v krátkosti, když se na to podíváte se na vaší práci, jste na sebe pyšný? Teď? I v porovnání, když jsme zmínili Lady Troll, zmínili jsme Beast for Love, zmínili jsme Class of Ostrava, když vidíte tohle, co se tady dneska postavilo?
1: Já jsem nejvíc pyšný na celý ten tým, který to vybudoval samozřejmě a tohle z toho patří k velkým koncertům, které letos děláme a samozřejmě jsme velice rádi u toho a jsme rádi, že se to povedlo krásně zrealizovat téměř jakoby bez nějakých jako větších komplikací a těšíme se, aby ta show hlavně, aby se líbila divákům a aby z toho měli skvělý jakoby pozitiv.
0: Michale, já vám moc děkuju, ještě jednou tady mým dnešním hostem byl Michal Šiška, obchodní zástupce a projektový manažer Highlight Touring SRO. Michale, díky moc, držíme palce, vypadá to nádherně. Zdravíme ještě jednou živě z Letenské pláně, mějte se krásně, za hodinu další rozhovor.
2: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitrádiem.

0: Tybe. Za to mám pro vás další velké hity. Než tady bude jedna hodina odpoledne, tak rozhodně připraven Miles Smith a jeho Nice to Meet You, taky Lady Gaga a jedna filmová krásný duet s Bradleym Cooperem. No a když vydržíte, tak třeba i Martin Solveig, jo? Už za pár minutek.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi, kdo vybírá podlahu?
3: Ty.
2: A kdo jí položí?
3: Já.
2: Super, jedeme do Baumaxu.
4: V Baumaxu vinylová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
2: Luxusní vzhled.
4: Snadná pokládka.
2: Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
6: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.

0: rána.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nathan Solveig a jeho Hello. Vy posloucháte Hit Radio a já mám pro vás už za chvíli další velké hity. Pojďme ale na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Až do 13. srpna se úplně uzavřela ulice doktora Edvarda Beneše po křižovatku u Kauflandu v Otrokovicích. Neprojdete ani Klabalskou 2 ve Zlíně. Musíte zvolit objízdné trasy. Co se děje na

0: Den plný zážitků,
1: kouzelní,
2: živá hudba,
3: tvořivé dílničky,
4: soutěže pro děti,
5: skákací hra,
6: zvířátka,
7: historická hasičská technika,
8: skvělé občerstvení
9: a zmrzlina.
10: Mlýn v Řezce otvírá veřejnosti
11: 29. srpna od 10 hodin.
12: Těšíme se na
13: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
14: Hi, this is Ed Sheeran.
15: Hi, this is Madonna.
16: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
17: On air.
18: Online.
17: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
19: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Sezóna burčáku je tady, vinaři letos mohli začít hrozny sbírat o trochu dříve než loni, stojí zatím počasí, pokračuje prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.
20: Vliv počasí je samozřejmě dominantní, protože pokud by tomu počasí nepřálo a samozřejmě ta surovina nedozrávala, tak by se nemohlo začít sbírat, což v letošním roce maximálně trpíme nedostatkem vláhy, ale rozhodně ne nedostatkem sluníčka, tak opravdu už mohou zavítat primárně teda na Jižní Moravu na burčák.
19: Co se ceny burčáku týče, dražší než loni by být neměl, bude ho ale méně. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne někde se přepisovala opakovaně. A na závěr ještě tenis. Nikola Bartuňková v Torontu ve třetím kole skončila. S Američankou Amandou Anisimovou prohrála 1-2 na sety. To Jiří Lehečka na turnaji Masters v Montrealu ve dvou setech porazil Belgičana Alexandra Blokse a postoupil do osmifinále. A teď ještě něco z regionu.
21: Vyrazte do letního kina. V rámci zlínského filmového léta se dneska můžete na fotbalovém hřišti v Přílukách mrknout na animovaný snímek Zlouni 2 a hned zítra na stejném místě na novinku Milion. Obě promítání začnou v 9 večer. Další možnost bude 22. srpna na hřišti v Malenovicích. To uvidíte film Michael.
13: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
21: Obloha je na spoustě míst v kraji ještě zatažená a někde i prší. Postupně se bude oblačnost zmenšovat. Teploty vystoupají na 27 stupňů.
22: Jsem rád, že jste na příjmu. Za pár minut hrajeme tady u nás na Hit Radio dokonalou desítku. Mám pro vás až 10 000 kaček. Hezký pátek, s vámi je Kuba Urban, právě teď taky Miraj a Tenkrát a další velké hity budou pokračovat. Tak dobré odpoledne.

0: My jsme Hit Radio. Máme pro vás samozřejmě velké hity, třeba Of Monsters and Men. Už za chvíli jejich Little Talks. A bude toho následovat ještě daleko víc. Ale, hele, když se podíváte do kalendáře, je to jasný. Je tam napsaný pátek, jo? A pátek to znamená jediné. Než vyrazíte na chalupu, na výlet, nebo prostě domů z práce, tak u nás si na tu cestu rovnou můžete vydělat.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, dokonalá desítka, taky hrajeme s Orlenem. Orlen má přes léto absolutně epické letní slevy na čerpacích stanicích. Třeba efektu natankujete se slevou 1 korunu, a to přímo na litr, a potom třeba prémiovou vervu, klidně i se slevou 2 koruny na litr, jo. Slevy platí s Orlem apkou, a to každé pondělí, anebo když máte tank kartu Easy, kterou vřele doporučuju, tak vám to platí rovnou celé prázdniny. Takže epické letní slevy na Orlenu platí až do konce srpna a každý epický výlet teď v podstatě musí začít na Orlenu, to je jasná věc. Já mám pro vás k dispozici až 10 000 korun na benzín a letní občerstvení na cesty, jo? Je to jednoduchý, 10 otázek, 10 000, jo? Každá správná odpověď rovná se 1 000. Myslím si, že tam matematika nikdy nebyla jednodušší. Takže jdeme na to, přátelé, buďte připraveni a dneska to uděláme trochu jinak. 777-937-777, to je číslo, kam musíte napsat zprávu chci vyhrát, jo? A já potom jednomu z vás zavolám. Takže berte telefon, WhatsAppky, SMSky 777-937-777, tam napište chci vyhrát a na někoho z vás se usměje štěstí a za chvíli ho podrobíme jako důkladnému testu. 10 otázek a možnost vyhrát až 10 tisíc. Jste ready? Pojďte na to.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Tak teda přátelé, jako strhli jste nám tady telefonní ústředny, to je asi víc než jasný.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Tak jo, pojďme dělat zábavu, protože si myslím, že pátek patří výhrám, jo? A než vyrazíte na víkend, tak vám dáme šanci vydělat si na cestu, a to rovnou u nás v éteru, u nás na Hit Rádiu. Se mnou ve vysílání je Andrea. Andy, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak, Andrea prozradila, že nepracuje, protože to nemá zapotřebí. Ne, je na mateřský. Tak, kolik máte špuntů, Andry?
2: Jednoho staršího, tomu je 7 a teďko mám mladší 10měsíční.
0: No výtečně, to znamená, že jako hodně práce, že jo, asi okolo.
2: No, máme baráček, takže i na baráčku a tak.
0: Vždycky, jak máte baráček, tak je vždycky co dělat, jo? Mm-hmm. Zásadně je, jezdíte autem asi, že jo, hodně.
2: Ano, ano, ano.
0: No výtečně, takže benzínek by se hodil, že jo?
2: Určitě, letní
0: občerstvení. Ano, letní občerstvení taky, to všechno můžeme zařídit teďkon. Připomínám princip, jo? Je to vlastně velmi, ale velmi jednoduchý. 10 jednoduchých otázek a za každou správnou odpověď vám dám 1000 korun na benzín a občerstvení od Orlenu, jo? Odpovědí od vás bude vždycky číslovka 1 až 10. A v rámci toho jednoho soutěžního kola, tak ta číslovka se nikdy nebude opakovat. Takže když na jednu otázku odpovíte jedničkou, tak už si ji nemusíte pamatovat, už ji nikdy nebudete potřebovat. Tedy alespoň v téhle hře, jo? A žádný číslo se nám tím pádem neopakuje. Máme před sebou 10 tisíc na tank kartu Easy od Orlenu. Takže připravená?
2: Můžem jít na to.
0: No, ok, tak se vydejchejte ještě, jako nebojte se. Není to maturita, jo? Je to jednodušší, nebojte se. Tak, jdeme na to. A první soutěžní otázka zní, kolik stran má běžná hrací kostka?
2: 6.
0: To je správně. Kolik kol má jízdní kolo?
2: 2.
0: To je správně. Kolik očí má běžně kyklop?
2: 1.
0: Ano, správně. Kolik měsíců trvá běžné lidské těhotenství?
2: 9.
0: Ano. Kolik prstů má člověk na jedné ruce?
2: 5.
0: Ano. Kolik mušketýrů je v názvu slavného románu Alexandra Dumase?
2: 3.
0: Naprosto správně. Kolik hráčů je během normální hrací hry na ledě za jedno množstvo, když nepočítáme brankáře?
2: 4.
0: To je špatně. Moc se omlouvám, protože správná odpověď je 10. Ale Andy! Andy! Vždyť vy jste to zvládla úplně dokonale, ne? Vždyť vy máte krásných 6 000 korun na tank kartu Easy! To je dobrý,
2: super,
0: ne?
2: Super,
0: zvládáte.
2: Děkujeme.
0: Vy jste
2: paráda.
0: Přece šikovná, vždyť vy jste šikovná. No tak krásný, takže moc a moc a moc a gratuluju, protože jste to zvládla úplně bezvadně. Jak se cítíte teďkon?
2: Furt ještě tak trochu kvěl.
0: Jste trošku opocená, jo?
2: Jo.
0: Hele, ale 6 000 korun na občerstvení na benzín, to je super.
2: Pecka,
0: jo,
2: pecka.
0: Takže moc a moc gratuluju. Děkuju, ještě mi určitě děkuju. Vydržte na telefonku. Jak to teďka, jak hodláte trávit víkend mimochodem?
2: No, víkend máme grilovačku u známých a hned po neděli právě se to bude hodit. Jdeme, jsme z Vysočiny, jedeme do Jeseníku na dovolenou, takže se tohle bude výborně
0: super,
2: hodit.
0: Super, super, super, naprosto skvěle. Tak moc pozdravuju, ještě mi zůstaňte na telefonku, užijte si to a mějte se fantasticky, jo?
2: Díky. Tak jo, mějte se.
0: Zatím, naschle. Důležitý je, že když jste to třeba nezvládli teďkon, tak nebojte se, až do konce prázdnin to pro vás máme připraveno každý pátek, tak dobře poslouchejte dokonalou desítku, protože ona se zase vrátí sem k nám na Hit Rádio a kdyby náhodou ne, hele, vždycky můžete vyhrávat na čerpacích stanicích Orlen, protože tam běží epický letní slevy vlastně až do konce prázdnin.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: dobrou muzikou je to odpoledne přece jenom lepší. Tohle byly Simple Plan a jejich Untitled. No, za pár minut nás čeká třeba Adam Ďurica. To vám můžu slíbit, dáme si jeho mandolínu, stejně tak je v závěsu už připravená Dua Lipa, ale pozor, my se živě propojíme přímo s Letnou, kde dneska vysíláme živě, a to z příprav koncertu Marka Ztraceného. Další podrobné čerstvé informace a jednoho hvězdného hosta vám můžu slíbit už za chvíli.
1: To jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Už tam bude?
6: Nech toho!
5: Raději už tam bude?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
11: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
11: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon.

0: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zásadní den pro českou hudební historii, to je dnešní pátek 7. srpna, protože Letenská pláň uvidí nevídané. My u toho nesmíme chybět a tak se zase ptáme, jak to vypadá na Letné.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Pláň Marka Stracenného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: A živě z Letenské pláně vás opět zdraví Jirka Plnář a v tuto chvíli můj další vzácný host, za mě osobně největší osobnost celého dnešního megakoncertu, Richard Genzer.
3: Tak to děkuju moc, dobrý den, ahoj. Mega osobnost dnešního koncertu je Mr. Mára. Já bych to jako za něj dal, ale neznám všechny texty.
2: No, v rámci toho programu tak rozhodně. Já jako musím říct, že za ty roky, co sleduju a spolupracujeme s Markem, tak si nedokážu představit, že vy byste někde chyběl, nebo ty bys.
3: No my jsme jako kamarádi a já jsem s ním dělal ty tury, vlastně dělal jsem tam na tu písničku, tak jsem že jsem takovej vůl, tak jsem předtím učil lidi choreografii, tak oni to asi všichni vědí, co mají rádi Máru. A oni pak večer se mnou tancovali, což bylo strašně fajn, ale tady dneska nejsem. Tady si to opravdu vychotnám a budu jako divák a budu se dívat, jak budu pracovat.
2: Výborně, já jsem myslel, že bude ještě nějaký překvápko, že tě uvidíme na pódiu. Nelákalo by tě takováhle velká
3: stage? Určitě, já bych tam šel hned. Já jsem opravdu uchyl a mě to baví. Když jsme dělali s Márou na Slávy, tak tam bylo 30 tisíc lidí, že jo, třikrát, já to úplně miluju. Neznám teda všechny osobně, ale opravdu jsem uchyl a miluju.
2: Kdy začala vaše spolupráce s Márou? Jak jste se potkali?
3: My jsme se potkali tak, že jsme se neznali. Protože my jsme kdysi s Michalem Sukánkem předávali na Zlatým Slavíkovi Talent Roku. Ano. To měl jednu písničku. Ztrácí se zbojí pamět. Měl jednu písničku a dostal Talenta Roku. No a od té doby prostě tak jsme mu to předali a tak se dá říct, že jsem od začátku jeho kariéry, že kdybych mu to přidal a šák na něj, teda já smolnej, takže by to takhle neměl. Ale jako musím říct, že je frajer.
2: Je pravda, že vy se znáte už teda extrémně dlouhou dobu. Znáš ho velmi dobře. A tak jaký Mára je? Takhle, když třeba, já nevím, je přísnej?
3: Mára je přísnej na sebe.
2: Okay.
3: Mára je potom přísnej na všecky. Když se přísnej na sebe, že to být přísnej na všecky. Protože já bych přísnej na nikoho nemůžu, že nejsem na sebe. Ale Mára, co si řekl, tak to vždycky on udělal a pustil se do toho. Udělal letní turné, pak udělal, řekl, že udělá Eden, pak že udělá Letnu. Já se jenom bojím, aby neřekl, že udělá koncert na Měsíci. Protože bychom museli zavolat Maskovi, aby nám půjčil rakety, protože nevím, jak bychom se tam dostali. Takže takhle on to má. No.
2: Takhle, je pravda, že Maskova raketa tam nějaký dva dny zpátky nabourala do Měsíce, udělala 17-metrový kráter, takže jestli teoreticky nejsou, prostor tam je.
3: No, jestli nejsou domluvený, jestli už mu tam Musk nestaví amfiteátr.
2: To je pravda. Když se tady podíváš na Letenskou pláň a za ty roky, co znáš toho Marka a vidíš, co tady dneska dokázal, tak teď úplně trošku navážno. Jaký to je pocit?
3: Je to pocit, takhle, já mu to samozřejmě závidím, protože jsem Čech, to je jedna věc, jo.
2: Amen.
3: Takže já mu to závidím. Teď, jak jsme tady před tím koncertem, tak zatím je tady teda více mobilních toalet než lidí. Ale když se na to podívám, tak je to samozřejmě krásný. Já jsem rád, že tady bude jeden z nich. Já jsem tady byl kdysi na Michael Jacksonovi. Jo, tady byl. Takže to je vlastně, no, takže jsem na něm byl. A takže tady to je druhá vlastně obrovská událost tady na Letní. A je to, musím říct, že to je i pro mě, jako v mém životě, když je mi 60, tak je to opravdu velká událost pro mě.
2: Já předpokládám, že budeš v backstage. Jak se Mára o tebe stará v backstage? Catering dobrý, všechno v pohodě?
3: Já jsem tady byl už před třema dněma, kde jsme se s Márou potkali tady v Davicích na snídani. A říkal, přijď se podívat. Tak jsem se přišel podívat a říká, co si dáš pítí? Já říkám, no to já bych se načečil pivo v tomhle vedru. A on říká, tady vzadu není žádný alkohol, tady se nesmí pít. Takže jsem říkal,
2: to je prázdná backstage.
3: Úplně, no jasně, takže tam jsou jenom narvaný. Samozřejmě při koncertu asi něco bude, ale byly narvaný lednice jenom neperlivýma vodama.
2: No a obecně, když Mára s váma dělá teď jako i s tebou samozřejmě, ale s dalším týmem. Jak se k vám teda jako chová? Stará se o vás dobře? Už jsme se bavili o tom, že je extrémně přísnej, ale můžete i vy mít svůj názor, třeba?
3: Jako můžu. My to máme s Márou, takže my se vidíme na snídani. Tady v Davicích jsme se jako hodně viděli, protože je to tady kousek. Takže my jsme to měli rozdělený tak, že dvakrát platím já, jednou on. tak víte, co je to přesně umělec. Je to legenda. Nemůžete proti tomu nic. Ale jako, já si myslím, že se stará o všechny dobře. On je usměvavý, jako je naštvaný někdy, ale spíš jako když někdo nepracuje, když se mu nedaří, ale jinak je to jako usměvavý kluk, jako no, tak bodeď mi ne, no.
2: No
3: já uměl to, co on, tak se taky směju. No. Škoda.
2: Jaký má přístup k fanouškům a k faninkám?
3: No to je taky zvláštní, musím musím říct, protože co já znám, co já mám tu zkušenost, kdy jsme jezdili ty letní, tak on se opravdu s každým, je to něco jako God, no. On se s každým vyfotí, s každým se podepíše a je tam ještě prostě hodinu a půl po koncertu a tady nevím, jak bude dlouho, tady jestli se začne podepisovat v pátek, tak jestli se podepíše všem, tak se dostane domů, myslím, koncem září.
2: Já už teď chápu, proč se scházíte až na snídani.
3: No,
2: nikdo na něj jako nechce po koncertě čekat, že?
3: No. Takže takhle to má, no, takže a on to vždycky měl připravený všechno, měl tam fotostěnu svoji a lidi tam chodili a se všima se to, ale já jsem rád, že u toho budu. No.
2: Dneska se tady reálně píše historie českého showbiznesu, o tom žádná. Co potom?
3: Já nevím, co se myslí potom. Já vůbec nevím. Tam už snad, nevím,
2: že se... Ten měsíc možná.
3: Vůbec možná ten měsíc, anebo že by, no, já opravdu nevím, nebo že si ty písničky své naučil v maďarštině a udělal to v Budapešti. Ale víte co, ono něco napadne. Ono opravdu něco napadne.
2: Poslední dotaz, kdyby to udělal na měsíci, ty tam polečíš taky za ním?
3: Já bych... Počkejte, já mám závratě, takže já bych si musel říct Kenedril a vyrazil bych určitě.
2: Moc děkuju za to, že jste si našel čas, nebo že jsi si našel čas, když jsme si potykali. Mým hostem tady v rámci živého vysílání přímo exkluzivně z Letenské pláně na Hit Rádiu byl pan Richard Genzer.
3: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Rádiem.

se dá dneska označit za klasiku. Tohle je Gigi Agostino Another Way. Po 1:45 posloucháte odpoledne u nás na Hit Radio. Další velké hity tady budou za chvíli. Sabrina Carpenter a její Espresso. Prosím vás, dneska je Mezinárodní den piva. Jo? Nezapomeňte na to, to je oslavný den v podstatě. Takže Mezinárodní den piva dneska. A já myslím, že vy víte, jak to oslavit, jo? Tak, jenomže dneska je ten důvod, proč si zajít do hospůdky. Hit Radio s vámi a další velké hity za okamžik.

0: srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barumček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne. Jen s Hitrádiem Zlín.
1: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
2: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
3: Před tisíci lety tu suřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskansenu Modrá. Zve vás?
2: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
6: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
7: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Jste ze Zlína a okolí?
11: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
10: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
11: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
10: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
11: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
10: www.oaza-klidu.cz.
12: Vyzkoušejte si závodní simulátor. Pro všechny milovníky adrenalinu je v obchodním domě Zlín otevřená herní zóna Datart Express s konzolemi, počítači a závodními simulátory. Zažijte svět her a simulátorů v obchodním domě Zlín od 7. do 14. srpna každý den od 10 do 18 hodin. A to úplně zdarma.
0: Hit Radio.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: hrajeme Leony a přidáme třeba Rudimental anebo taky Linkiny, o kterých bude řeč u nás na Hit Radio, a to i po 14. hodině. Takže dobré odpoledne, samozřejmě velké hity pokračují a my taky víme, co se děje na silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na hlavním tahu v Hošťálkové se setkáte s částečnou uzavírkou silnice. Kyvadlový provoz je vedený i na Hradské Veznině, kde se rekonstruuje křižovatka. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Fenomén Šance Liga je zpět.
8: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín, jdeme do

0: suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Při jízdě na paddleboardu by lidé měli vždy používat bezpečnostní popruh, který je spojuje s plavidlem. Když ho člověk nemá, při pádu do vody mu vítr nebo proud může prkno během chvíle odnést daleko mimo dosah. Na důležitost bezpečnostního prvku policisté a záchranáři upozorňují v souvislosti s neštěstím na jezeře Most, kde při úterní bouřce jeden paddleboardista zemřel, po druhém se stále pátrá. Policie obvinila 5 lidí v souvislosti s veřejnou soutěží Správy železnic, a to ze zjednání výhody při zadání zakázky. Podle webu Seznam zprávy a odkryto.cz je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. U něj policie loni našla desítky milionů v hotovosti. Ochránci přírody chtějí zachránit další vzácnou rostlinu. Připravili speciální plán, který má zvýšit její šanci na přežití. Více prozradí mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
4: Vzácná rostlinka hvězdnice alpská, která je památkou na poslední dobu ledovou, nyní dostane speciální péči. Ta má zabránit jejímu vymizení z české přírody. Počítá se s vyřezáváním náletových dřevin, pročištěním skalních štěrbin, kde mladé rostlinky klíčí, i s pravidelným prosvětlováním lokalit.
3: Hvězdnice alpská roste už jen na 3 posledních místech v severních Čechách. A teď ještě něco z regionu.
5: Na Otrokovickém štěrkovišti se v sobotu 15. srpna uskuteční 10. Štěrk Jam. Na své si tady přijdou hlavně vyznavači multižánrové hudby. Od 5 odpoledne pro vás zahrají DJové jako Miro King, Nikisha, Šumafuk a mnozí další. Nebude samozřejmě chybět ani občerstvení.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
5: Zítra už očekáváme víceméně jasnou oblohu. Teploty opět lehce stoupnou. Naměříme mezi 25 až 29 stupně Celsia.
6: Tak jo, dobré odpoledne, to páteční i po 14. hodině. S vámi je stále na Hit Radio Kuba Urban a teď taky Shakira. Pozor, tohle je vzpomínka na rok 2010, na fotbalovou hymnu. Shakira celkem umí fotbalové hymny, takže si dáme Waka Waka a za pár minut Rudimental anebo Linkin Park. A samozřejmě se opět spojíme s Letnou.

Florence Machine. Tohle jsou Linkini, vy posloucháte Hit Radio. Dáme si Neila Diamonda za chvíli, anebo taky Eda Sheerana. No a když už jsme u těch Linkin Park, nový dokument se chystá. Kapela oznámila, že celovečerní snímek, který se jmenuje Unsheltered, tak vstoupí do kin po celém světě a to, přátelé, bude to brzo 30. září. Vlastně ten film by měl mapovat ten návrat kapely vlastně po smrti Chestera a taky vznik nové éry, a to v čele se zpěvačkou Emily Armstrong. Je to pravda, trošku znovu zrození Linkin Park, protože oni se obávali těch reakcí a nakonec jako musím říct, že jsou možná ještě v lepší formě a sestavě, než bývali dřív, jo. Dokument prý nabídne dosud nezveřejněné záběry přímo ze studia, zákulisí a taky koncertu, no a současně vyjde také doprovodný živý soundtrack. Takže 30. září, jestli milujete Linkin Park, u tohohle byste rozhodně neměli chybět. Další skvělá muzika, nemenoval jsem Demi Lovato a její Let It Go, tak to je

0: s Edem Sheeranem. Hit Radio dneska odpoledne a taky s Enrique Iglesiasem, Evou Farnou a hlavně taky Markem Ztraceným. No jasně, živě se propojíme s Letenskou plání zase za chvíli, krátce po půl třetí. Já mám pro vás pár zásadních jako informací, které byste jako měli vědět, jestli se tam dneska chystáte. Protože na Letenské pláni se dá platit jenom bezhotovostně, jo? Takže v areálu zaplatíte kartou, mobilem, chytrými hodinkami úplně bez problému. Doporučujeme určitě přibalit si, prosím vás, opalovací krém. Svítí tam teda jako sluníčko celkem dost. Pokrývka hlavy se určitě bude hodit. Pláštěnku si myslím, že dneska ani potřebovat nebudete, ale láhev s vodou do půl litru si myslím, že bude úplně ideální. No a v Praze je prý ideální také používat MHD. V okolí Letné nebude možné zaparkovat, ale doprava bude posílená, dokonce speciální tramvajová linka číslo 44 a posíleno by mělo být i metro. No a co se týká té 44, tak je to mimořádná tramvaj, která by měla jezdit každých 5 minut. Počítáte se s tím, že dorazí opravdu tisíce fanoušků, takže velké množství lidí na jednom místě, počítejte s tím a hlavně v areálu bude dostatek vody, rozprašovače i zdravotnická služba, o tom už jste z našeho vysílání slyšeli. Hlavně si to dneska pořádně uslyší. Užijte a bude to skvělý. Takže s Letnou se spojíme zase za 10 minutek.
1: $30,000 za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
7: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
6: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
8: You

0: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Jo, jo, Eva u nás na Hit Radio, tak stále dobré odpoledne, za pár minut třeba s Jennifer Lopez a Pitbullem, ale přátelé, já jsem to avizoval, no tak nemeškejme a pojďme směr Letná.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň.
2: Pláň Marka Stračeného.
1: Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
3: A živě z Letenské pláně vás opět zdraví Jirka Plnář a také můj další vzácný host. A to je, prosím vás, pěkně dáma, která tady má všechno úplně na starosti. Je to pravá ruka Marka Stračeného, jeho produkční, mimo jiné, Simona Krajčí. Simčo, ahoj.
4: Ahoj.
3: Jaké to je tady dneska takhle stát po roce a půl dlouhých příprav? A říct si, konečně je tady den D.
4: Já se strašně těším, až se brány otevřou. Jsme skoro na chystaní, máme dostatek vody, máme dostatek piva, slunce, pane bože, svítí, ale nesvítí zase tolik, jako bylo před několika dny, takže nám to trošku ta příroda přeje, takže je teplo, ale není vedro a už se hrozně těším, až to vypukne.
3: Tady se budou otevírat brány v půl páté a míří sem několik desítek tisíc lidí. Jak jste připravený? Máme nějaký rady pro všechny, kdo sem teď míří a už nás teď poslouchají v autě, kde mají zaparkovat, kudy se mají přijet a tak dále?
4: No, hlavně řeknu, těšte se.
3: Ano.
4: Šťastnou cestu k nám a nechte prosím auta na odstavných parkovištěch Černák z Ličín, prostě Letňany. Máme posílený metro, jak prostě červenou, tak zelenou a pojďte k nám pěšky, udělejte si krásnou procházku, jsme na Letenské pláni, jsme v centru města i na městí republiky, vás když tak přiveze trošku blíž.
3: Ty jsi zmínila vodu, že je tady dostatek pitné vody. Ano. Já jsem koukal, že vy máte natažený hadice, dokonce i tady na ty nášlepy, kde jsou ty velikánské věže s reprobednama. To je běžný?
4: No tak jsou tam dvě věci. Jedna je zadržet, jakože drží tu dílej, věc, aby nespadla. A druhá věc, máme natažený hydrant, protože očekáváme, že nadšení fanoušci nám budou stát u nášlapu. A potřebujeme je zavodnit, totiž tam budou normálně záchranáři a zdravotníci a budou podávat pití.
3: Ježiš, to je skvělý, to je fantastický. Já koukám, že jako co se týká jídla a pití, tak to jste opravdu nepodcenili. Víme cca, kolik je tady stánků?
4: No já vím, že tady bude odbavovat skoro 600 lidí, takže...
3: Wow.
4: Těžko říct, kolik je tady přesně stánku. Nemám to úplně přespočítaný, ale 600 lidí to bude tady obsluhovat.
3: Jo. My tady stojíme teď momentálně na jedné z tribun a já se dívám, že tady několik desítek lidí, kteří mají hadr v rukách a utírají všechny ty sedačky. Proč?
4: Protože se tady práší, protože krásně trošku sprchlo, protože tam jsou šmouhy a musíme udělat hezké prostředí.
3: Jasně, to znamená, že do detailu je všechno takhle jako připravený.
4: Snažíme se.
3: To je neuvěřitelný. Kolik ty máš dneska zmeškaných hovorů?
4: No zmeškaných, řekla bych vyřešených.
3: Ano.
4: Asi 60, možná 70.
3: To je mazec, to je mazec. Já vím, že ty jsi dáma, která, když prostě řekne, konat se to nebude, tak se to prostě konat nebude dneska. Zároveň, kolik lidí ty tady dnes...
4: Nerozhoduju o tom jenom já samozřejmě.
3: Jo, jasně. A kolik lidí ty tady ovládáš dneska?
4: No, já bych to otočila, spíš, že neovládám, ale za který neseme s Markem zodpovědnost. A těch určitě je víc jak tisíc dneska tady. Když je 1500 třeba.
3: Neuvěřitelný, neuvěřitelný. Rok a půl trvaly přípravy. Teď ty poslední dny spíš?
4: Spím?
3: Hezky.
4: Trošku méně, tvrdě, protože je tady krásné slunce už několik dní, ale hrozně si to užívám, protože to je magické místo. Když se prostě jde večer z kanceláře, tak se člověk kouká na Satovickou katedrálu, krásně nasvícenou a je to tady boží.
3: Jasně, a tady na Letenské pláni, kolik trávíš času teď poslední dny?
4: No tak asi 20 hodin denně. Ale neměl by to Marek slyšet.
3: Jasně, s Markem budeme teprve dělat rozhovor, takže slibuju, že mu to určitě neřeknu. Když se takhle podíváš teď momentálně na to, co tady vidíme, je to vlastně stejná otázka, jako jsem měl na Marka. Jsi pyšná teď momentálně na to,
4: já
3: co jste dokázali?
4: Dojata.
3: O, jasně.
4: A já jsem byla hrozně dojata, když předevčírem začali hrát reprobedny. To je takový můj moment, že hrajeme, svítíme a že se to brzo stane. No, tak jsem trošku byla uplakaná.
3: Za pár hodin budeme plakat štěstím, protože za pár hodin to dejtí bude obrovitánský a vlastně z vás spadne obrovitánský kámen ze srdce, jak se říká. A pak se to všechno začne sklízet. Jak dlouho to bude trvat?
4: Týden.
3: Týden?
4: Týden budeme uklízet. Nebo deinstalovat, ne jenom uklízet, to by znělo jako, že by po nás měl nepořádek, ale my budeme deinstalovat tu krásu.
3: No a pak?
4: A pak budeme vymýšlet, co dá se příště.
3: Rok a půl jste vymýšleli tuhletu obrovitánskou akci a my se těšíme, co přinesete dál. Děkuji. Mým hostem v rámci živého rozhovoru odsaď z Letenské pláně, kde se koná největší koncert v dějinách českého umělce, který kdy vůbec něco podobného tady udělal v celé České republice, koncert Marka Ztraceného, byla jeho pravá ruka produční Simona Krejčí. Ještě jednou děkuju.
4: Děkuju a těšíme se na vás.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitrádiem.
5: Say low.

Damiano David, Hit Radio s vámi a s Miley Cyrus za pár minutek. Nebo taky Disturbed, to vám budeme hrát až do té 15. hodiny. No a pak už na vás čeká vaše odpolední show. To znamená, že dobře poslouchejte, užívejte a hlavně pátek, jo? Pátek. Je několik důvodů k radosti, ať už pátek, začínající dovolená, Mezinárodní den piva, koncert Marka Ztraceného. Hele, na ten dnešní 7. srpen toho připadlo víc než dost. Vyberte si některou z těchto činností a rovnou to můžete oslavit, jo? Zvládněte víkend, nejlépe samozřejmě, ať se vám nic nestane, jo? A sejdeme si zase na Hit Radio. Kuba Urban se s vámi loučí a zdar, zas někdy.

0: 1. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat s Barůček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne. Jen s Hitrádiem Zlín.
1: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
2: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
3: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břes, který pro vás připravila
4: organizace Za sklem společně s obcí Břes.
5: Čeká vás den plný zážitků.
6: Kouzelní.
7: Živá hudba.
8: Hořivé dílničky.
9: Soutěže pro děti.
10: Skákací hra.
11: Zvířátka.
12: Historická hasičská technika.
13: Skvělé občerstvení.
14: A zmrzlina.
3: Mlýn Břes se otvírá veřejnosti
2: 29. srpna od 10 hodin.
15: Těšíme se na vás.
16: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
7: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům.
9: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Přes ulici Bartošová se ještě došetřuje nějaký požár garáže na místě hasiče a policie, protože dopatrně, je to v napajedlých ulice Bartošova. Tak tady teda počítat se zdržením, no a kdyby něco nového z cest ze Zlínského kraje obecně, tak 601 13 1305 náš WhatsApp.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
1: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
3: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam

0: Hromadné pozorování nabídne třeba ta ve Valašském Meziříčí a nebo ve Vsetíně.
1: Počasí v pěti slovech.
2: Absolutní paráda. Může to být, já jsem chtěl říct, lepší.
1: Hitradio Zlín.
2: Jak jste pochopili, tak mistr Desa se utnul, protože tu chybí dneska Šárka, ale my si to uděláme i tak příjemné. A protože dneska budeme v průběhu dne částečně přepojovat na Latinskou pláň, kde už máme svoje lidi, aby sledovali a byli u toho jedinečného momentu Marka Ztraceného, tak si posuneme i dnešní soutěž hlavou proti Zlínu. Dva lístky na Vizovické trenko hodím do placu právě teď.

0: Imagine Dragons za námi na Hit Radio Zlín a i přes ten vlastně nechtěný trošičku čas, jako velké překvapení, že hlavou proti zlínu není o půl čtvrté, jak jsme většinou zvyklí, ale už takhle brzo, protože o půl se budeme věnovat zase Marku Ztracenému.
1: Hlavou proti zlínu, hlavou proti zlínu.
0: Ale leteckou pláň necháme leteckou plání pro tuhle chvíli, jdeme si zasoutěžit o dva lístky na vizovické trnkobraní. Uchazeč je David. Davčo, dobré odpo.
2: Pěkné odpoledne.
0: Tak Davčo, máš po práci, máš pohodu?
2: Ještě jsem v práci, ještě nemám pohodičku.
0: Ještě máš práci, do kolika dneska?
2: Do 16.
0: Do 16, no tak dívej, tak hele, tak se domluvme, budeme tady chvilku tak třeba 40 minut si povídat a to by to aspoň takhle uteče, co ty na to?
2: Jo, to by šlo a 15 minut se posledních 15 minut se zbalím a půjdu.
0: Tak půl hoďky, jo, do 3/4 tady budeme spolu, tak to nějak zvládneme. Tak začneme tím, že pro tebe mám 3 otázky, pokud odpovíš na všechny správně, tak se dostaneš na vizovické trnko gratis. Je to všechno v pořádku?
2: Ano, je to v pořádku.
0: Jdeme na to. Tak dneska máme všechny otázky na téma turistika. Takže prosím tě, jaká je první zastávka české rodiny při výjezdu na výlet? Za A, nejbližší hrad. Za B, koupaliště. A nebo za C, benzínka?
2: Určitě za C, benzínka.
0: Úplně přesně. Vždycky se musí koupit kafe na cestu, natankovat, děcka chcou hnedka zmrzlinu, to je klasika. Druhá otázka.
2: Přesně tak.
0: Dokonči známou říkanku. Sláva na zdar výletu. Za A, nezmokli jsme a jsme tu. Za B, příště nikam nejedu. A nebo za C, zvládli jsme to na chatu.
2: Hodí se k tomu všechny, ale asi je to A.
0: Výborně. Ten nádech mě normálně zdrvoznil. Co děti na výletě říkají nejčastěji? Za A, chci zmrzlinu. Za B, chci džus. A nebo za C, už tam budem?
2: Jelikož mám dvě holky, tak určitě je to C.
0: Jasně. Ty máš představu, ty víš.
2: Přesně.
0: Tak se pravděpodobně holky budou taky ptát, už tam budeme asi několikrát za tu půločku ze Zlína do Vizovic, až pojedete na vizovické trnko. Nebo koho tam bereš?
2: První se určitě zeptám manželky.
0: Jo?
2: A pokud bude souhlasit, tak vezmeme určitě holky.
0: Jo. Řekl jsi to tak jako, že bys tam radši šel s klukama, nebo se mi to zdálo?
2: Ne, to se jenom zdálo.
0: Jo, že jsi to řekl, já se musím zeptat Maťa.
2: Jestli poslouchá, tak musí být trošku nervózní.
0: Chápu, jestli poslouchá, takže zdravíme a že se musí zeptat, to je jasný. Tak pozdravuj doma, měj se hezky, ať to v práci uteče.
2: Budu.
0: Jestli chceš, tak vydrž na drátě a můžeme spolu ještě třeba půločky kecat. Jo?
2: Jo, dobře, já počkám.
0: Tak jo, přeji se hezky, ahoj.
2: Čau.
1: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín.

nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Takhle taky zní odpolední show na Hitradio Zlín a pořád se všude hlásí, jaké je horko, jaké je především sucho a stejně na zahradách se nám daří jako cokoliv pěstovat, cokoliv vás napadne. Jak řekl kamarád, co tenhle rok začal poprvé něco pěstovat u sebe na pozemku, tak prohlásil, vždyť to roste jak blbé. A nacpal mi pak asi 4 cukety do kapsy, že už se nemůže ani vidět. Tak co si z toho vzít za ponaučení? Zaprvé, pokud jste chtěli pěstovat, teď se to dá, je to absolutně vhodná doba, obecně myšlenou tyhle léta, ale daří se čemukoli, takže cokoliv nebát se. A za druhé, nechce někdo cuketu, on už to nemůže ani vidět.
1: Příští víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barůček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne. Jen s Hitrádiem Zlín.
2: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló.
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu. A to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Jste ze Zlína a okolí?
9: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
8: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
9: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
8: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
9: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
8: www.oaza-klidu.cz.
10: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
1: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.

0: Radio Zlín. Ovšem, my se v tuto chvíli přepojíme na Letenskou pláň, kde dneska večer od 8 to vypukne. Já si myslím, že vystřelí nejen konfety, ale pravděpodobně bude velký ohňostroj, obrovská show. Marek Ztracený, tam má životní koncert. A my jsme samozřejmě u toho, tak se tam na chviličku přepojíme.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Pláň Marka Ztraceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: A živě z Letenské pláně vás opět zdraví Jirka Pelnář a vedle mě je můj další host a je to, pozor, šéf záchranky a konkrétně také i majitel soukromé sanity Jakub Hubálek. Kubo, dobrý den.
3: Zdravím, dobrý den.
2: Dneska tady bude 60 až 70 tisíc lidí. To je 60 až 70 tisíc potenciálních pacientů. Tak jak vy jste připraveni?
3: Dobrý názor, takhle s názorem z rády a my to vnímáme, že jich doufám bude mít. No, samozřejmě jsme připraveni, konkrétně pro nás to není nikterak, bych to řekl, překvapivé, protože koncert Marka Ztraceného už děláme po několikáté a zabýváme se i více jakoby koncerty, takže tenhle ten počet lidí pro nás není tak, aby nás zaskočil, si dovolím říct, ale jinak jako bude tady celkem přes 70 zdravotníků na 4 stanovištích, jsme plně připraveni, je tady 7 plně vybavených sanitních vozidel i z lékaři, takže dle mého názoru jsme na tom pracovali dlouho a jsme připraveni dobře a správně.
2: A jste připraveni úplně na všechno? Jo, protože často to vidíme na koncertech Marka Ztraceného, že děvčata omdlévají, většinou v těch prvních řadách, tak upřímně řečeno, jak dlouho trvá, než se tam dostanete vlastně jako do té první dvě řady?
3: Souhlasím, že zrovna typ koncertu Marka patří mezi ty, kde více zabýváme tím dámským publikem.
2: Ano.
3: To je pravda. Ale jsme připraveni konkrétně vlastně na každé straně pódia, my tomu říkáme stage left, stage right, jsou připravena zdravotnická stanoviště, kam zdravotníci, kteří jsou přítomní v obou dvou nášlapech, to znamená hned pod pódiem a zatím ty případné omdlelé dámy i pány přesuneme na stanoviště, kde se o ně zdravotníci postarají a případně hned za stage stojí plně vybavené sanitní vozy, čímž odpovídám na vaši první otázku, jestli jsme na všechno připraveni. Ano, jsou tady vozy neodkladné péče, takzvané, co znamená, že jsou to vozy jako záchranné služby, které mají veškeré potřebné vybavení.
2: To znamená, že defibrilátor nechybí, prostě úplně všechno. Kdyby se
3: ano, samozřejmě. Byť je to soukromý subjekt, tak ty vozy musí být podle legislativy vybaveny stejně jako vozy záchranné služby, to znamená ty žluté, co známe.
2: My když jsme se dívali na sociální sítě, tak jsme viděli, že se míří i dámy, které jsou v očekávání, tak kdyby tady náhodou došlo k tomu, že by tady bylo o jednoho fanouška nebo faninku najednou navíc, tak i na to jste připravený.
3: Ano, může vyznít vtipně, když řekneme, že jsme připraveni na vše, ale povinnou výbavou sanitních vozidel je porodnická sada, takže ano, jsme připraveni i na to, že by nás bylo jednoho víc, samozřejmě radši bychom to stihli do specializovaného zařízení.
2: No hlavně by neměl vstupenku koupenou, takže...
3: Ano, ano, pravda.
2: Co se nejčastěji stává z vašeho pohledu právě na takovýhle koncertech?
3: Tak celkově na těch koncertech je to samozřejmě jakýsi kolapsový stav, kdy ty lidi omdlívají. Dneska je to kohort očekáváno, protože to počasí samozřejmě je dost teplé. Je sice méně stupňů, než bylo v minulých dnech, ale jsme venku na výhni a ten podkladový materiál je opravdu velmi teplý, takže nejvíc očekáváme tu dehydrataci, protože většina těch návštěvníků už si nechce jít stopnout na tu frontu na vodu, stojí na tom svém místě, aby viděli nejlépe na toho svého miláčka a pak i když skončí u nás, takže samozřejmě nejčastěji kolapsy, dehydratace a tak dále. Ale snažíme se všechny vyřešit tak, aby jsme jim dali hroznový tok glukopu, když není potřeba ani zásadní sílu a jdou zpátky si koncert užít, aby jsme je nemuseli mít na zdravotnických stanovištích.
2: Co se týká té pitné vody, je tady nějaká novinka, je tady něco výjimečného na Letenské pláni?
3: Ano, správně jste to odhalil. Na většině koncertech si musíme vodu dovážet z vodních zdrojů, z cisterén a tak dále. Tady se nám s produkcí díky domluvě dopředu podařilo dohodnout, že vlastně je pitná voda v hadicích rozvedená přímo do nášlapů, takže na 4 místech máme tekoucí vodu, kterou je možné rovnou zásobovat ty nášlapy, kelímky, roznášet ty vody, máme na takový speciální roznašeče, takže odpadá těžké tahání barelů s vodou, kdy ta voda je zahřátá a tak dále. Tohle musím říct, že konkrétně v tomhle areálu je velký pomocník a dalo by si říct, že to je i takovým průkopnická novinka.
2: A v krátkosti úplně na závěr, ty jsme na Letenské pláni, kde se píše česká hudební historie. Je to pro vás poprvé, co jste tady na Letenské pláni v rámci nějaké akce?
3: I pro mě je to deželý konkrétně, i když nejsem tak starý, kolem 50, tak jsem tady zažil jako první pracovně koncert Michael Jacksona, který i Marek hodněkrát zmiňoval. To jsem tady teda byl ještě za kolegy hasiče a posléze s firmou jsme tady dělali ten taky několikrát zmiňovaný legendární koncert Rolling Stones a ten už jsme teda zabezpečovali s naší firmou.
2: To znamená, že pro vás je to dneska hat-trick, tak já vám budu držet palce. Hlavní je, ať je všechno v klidu a ve zdraví.
3: Taky se to budeme přát, ale jsme připraveni na všechno. Děkuju.
2: Mým hostem byl pan Jakub Hubálek, šéf záchranky a majitel soukromé sanity Sosan. Díky moc.
3: Děkuji.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitrádiem.

0: zajímalo tady na Hit Radio Zlín, jestli jste včera sledovali tu demolici budovy 34 ve Svitu, která byla hlášená. Pouze hlášená. Ona se neuskutečnila. Všichni na to čekali, ještě jsem pak někde na internetu dokonce v nějakých zlínských skupinách četl, že tam někdo reálně jako fyzicky čekal třeba od 11 dopoledne. Chudáci, někteří tak jako fakt to chtěli vidět. No a nakonec to skončilo tak, že jako nic se nedělo a nikdo neví proč. Je jediné co, že se to teda jako posouvá, má to teda být dneska. Tak nechci to slibovat, já jen to řeknu takhle. Má to být dneska a není, v té větě nikde není, bude to dneska a je 100% jasné, že se to dneska začne demolovat, ale má to být.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Jojo, bombary nebo hašlerky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz.
6: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
7: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Hit Radio Zlín.
10: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si

totální klés. A jen si vlastně nehrajme na to, že jsme neměli její plakáty doma, nebo se neoblékali v tom mileniu na toho skejťáka. Snad asi všichni kluci, protože tady Avril to ukazovala tak nějak světu a všichni jsme ji v té době hrozně milovali. Za chvilku Wiz Khalifa, Charlie Puth, See You Again, vlastně tak krásná věc. A vždycky, když to hraje, a já si myslím, že nejsem sám, tak si hnedka vzpomene na ten konec toho filmu, Rychle a zběsile, jak se tam ty cesty rozjíždí. To jsou ale ty pravé emoce v tom hitu.

0: to.
1: Nejlepší dopravní servis na východní Moravě. Já nevidím žádné komplikace. My prej jezdíme úplně v pohodě. No tak přeju. Přeju na cesty, ať máte šťastný dojezd, ať jdete kamkoliv. Kdyby se to změnilo, něco se na cestách stalo, dejte o tom vědět. Ať to pak můžu hnedka poslat dál. 601 13 1305.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
7: Baru, ty jsi hlavička.
6: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Ve Slavkově se zítra uskuteční rodinný festival Den princezen a rytířů. Přijďte si na zámek užít pohádkový den plný kouzel, her a fantazie. Těšit se můžete na celou řadu hudebních vystoupení. Uvidíte třeba Milana Peroutku, Pokáče, Káju a Bambuláčka a nebo Lollipops. Po jednodenním odkladu se dnes ve zlínském baťovském areálu naplno rozběhla demolice budovy číslo 34, kterou v červenci zničil rozsáhlý požár. Demoliční firma dnes zahájila bourací práce pomocí speciálního bagru. Objekt bude rozebrán postupně od nejvyšších pater směrem dolů. Hlavní část demolice by měla být hotová přibližně během 25.

Jako odpolední show na jinak 7 hodin spánku je optimální pro tělo u dospělého člověka. Takhle hovoří fakta a vědci. A mě to vlastně hrozně zarazilo, protože si to nemyslím. Mám spoustu kamarádů, co spí mnohem míň a stačí jim to, anebo druhá půlka zase musí spát o pár hodin díl, jinak to není hezký den s nimi. Tak se ptám vás, ať v tom uděláme pořádky, kolik hodin potřebujete k tomu, abyste spali dobře, abyste se jako vyspali dobře. A pozor! Kolik hodin doopravdy běžně naspíte? Já se obávám, že to budou dvě absolutně rozdílné odpovědi.

0: Tak jsem se tady na Hit Radio Zín před chvilkou ptal, jak to máte se spánkem. Kolik hodin potřebujete k tomu, abyste se spali? Abyste se vyspali dobře? A za druhé, kolik ale hodin reálně naspíte? Lenka, já musím mít svých 7,5 hodiny, jinak to není se mnou dobré. A to 7 hodin čistého spánku a pak půl hoďky v posteli jenom tak poležet a tohle si držím už roky. Jinak vím, co by přišlo, kdybych to narušila. Leni, myslím, že všichni víme, co by přišlo. V týdnu spím tak 5 hodin, o víkendu 10, abych si pořádně odpočal a nabral síly, ale kolik potřebuju, nevím, v tomhle režimu jsem roky. Milan napsal. Zajímavý vlastně, že v tom týdnu jako opravdu jako kolikrát spíme hrozně málo, protože prostě se nám nechce spát, jít spát dřív, stáváme brzo, no a o víkendu to prostě se snažíme dohánět. Marcela ještě napsala, já musím mít 6 hodin a manžel 9. Blbý je, že oba spíme zhruba těch 6, takže s ním je někdy velká sranda po ránu doma. A to by, k tomu by se docela dala spojit jako dodatečná otázka, proč spí jenom teda těch 6, proč nejde spát dřív, no já to znám vlastně, to já vím.
1: Archeos Kanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
2: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeos Kanzenu Modrá. Zve vás?
1: Archeos Kanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
2: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
3: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána,

0: ten čas, abychom se na Hitradio Zlín podívali, jak to vypadá v Praze. A nejen tak na nějaké čtvrti pražské, ale přímo na Letenské pláni, kde dneska večer odstartuje svůj životní koncert, životní událost. Já se troufnu říct, že to je opravdu historická událost i pro Česko jako takové. A to Marek Ztracený na Letenské pláni, kompletně vyprodané. A my tam samozřejmě máme svoje špehy, tak se tam na chvilku přepojíme.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Pláň Marka Ztraceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: Je tady poslední živý vstup z Letenské pláně, kde dneska se odehraje něco, co tady ještě nikdy nebylo. Marek Ztracený na Letenské pláni a mým posledním hostem je právě Marek Ztracený. Máro, ještě jednou ahoj.
3: Ještě jednou všechny zdravím.
2: Když jsme spolu mluvili naposled, tak si říkal, že touhle dobou už budeš vyčilovaný a v pohodě. Máš za sebou zvukovou zkoušku. Teď už vlastně jenom čekáš na ten den na hodinu H.
3: Ano.
2: Tak se vyčilovaný, jsi v pohodě.
3: Vlastně jo, až jsem z toho překvapený. Teď tady stojíme spolu v šatě, všichni se smějou, pojídají tady dortíky a popijeme kafe a až jsem takový překvapený, jak jsme všichni v klidu, tak doufám, že za chvilku se všechno už změní a naběhneme tam. Už jsem vyhlížel první lidi, když jsme měli zkoušku, tak jsme hráli písničky některý už nahlas a když jsme skončili takový zabranama tleskali, tak to vypadá, že jsou všichni dobře naladění, takže nám to dodává takhle energii a jsme připraveni na všechno.
2: No teď je půl pátý, cca, to znamená, že už se otevřelo, už jsem proudí, davy lidí. Jaký to je pocit, když ty teď si tady, a je to tak, my děkujeme za to, že si nás vzal vlastně do samotného srdce, teď momentálně celý Letenský plán a to je k tobě do šatny. A teď víme, že teď už jsem ty lidi dal. Padá to na tebe?
3: No, vlastně mám spíš radost, to je jako když čekáš na návštěvu, všechno uvaříš, připravíš, rozumíš, víno, skleničky a najednou konečně někdo přijde. Takže já už jsem tam obhlížel, všechny vypadají v dobrý náladě, tak můžu to půjdu zrovna zkontrolovat. Mám tady všetně za sebou televizi, kde vidím, jak lidi přicházejí a kolik jich je, protože to jsem měl už tenkrát v Edenu a hrozně se mi to líbilo, takový malý kino tady mám domácí. Takže prostě rád bych řekl něco, co by, aby to vypadalo, jsem nervózní, aby to bylo dramatický, mohl jsem potom pustit nějakou hudbu, ale nic takového se neděje. Takže pustě jenom spokojenou pozitivní muziku, protože všechno je dobrý.
2: A kdyby najednou mezi těma všema lidma, co jsem teď proudí, šel Marek Ztracený jako kluk ze Šumavy kdysi dávno a šel by najednou na tuhle akci. Poznal by si ho sobě?
3: Tyba, to je hodně filozofická otázka tohle, ale...
2: je horko, to dělá to sluníčko.
3: No těžko říct, každopádně bych já tady přišel třeba ve 14 letech nebo tak, tak mě to dobře jako, tak zdravě jako naštvalo a šel bych pak domů a šel bych hrát na piano třeba 7 hodin a skládat písničky a tak, tak doufám, že tady nějaký mladý Marek Ztracený bude a že se mu to bude líbit a že to třeba nakopne.
2: Ty jsi tady na svém největším koncertě v tvý kariéře, dosavadním největším koncertě, bavil jsem se s Geňou, ten už říkal něco o koncertě na měsíci, ale on ví víc prostě.
3: S Geňou chodíme každý den na snídani a ten má samý dobrý nápady.
2: Mimochodem, víme, proč je to snídaně. Protože říkal, že na tebe nikdo nechce čekat po koncertě, protože se podepisuješ všem fanouškům a faninkám, dokud jako neodejdou, takže to nemá smysl na tebe čekat. Tak vzpomeneš si třeba na tvůj jeden z těch prvních opravdu malých koncertů? Když tady teď takhle stojí.
3: Vzpomenu si možná na každý z nich. Vzpomínám si, když jsem hrál tenkrát asi ve 12 letech v aule, v Železnorudě, na piano. Tenkrát jsem poprvé zpíval svoji písničku, šel jsem s kůží na trh a do dneška si ten pocit pamatuju a pak si pamatuju ty menší koncerty na návěsu o traktoru, pak si pamatuju, když nás někdo pozval jako před kapelu a jak se to všechno tak jako krok za krokem sunulo. Musím říct, že dneska, jak jsem tady chvilku seděl, koukal na to, tak jsem si to všechno přemítal a je to moc hezký pocit.
2: Ty jsi za tu tvoji kariéru potkal strašně moc lidí. Je někdo, komu by si rád dal vstupenku zdarma, kdo ti pomohl na této cestě?
3: Všichni tady budou. Já jsem si dal docela záležet na tom, aby jsme pozvali každého, kdo tam má nějaký podpis na tom a že těch lidí bylo spoustu, ale samozřejmě nejvíc nebo první vstupenku, komu by jsem dal, by byla moje maminka, která dneska přijede, nebo už je tady dokonce, včera nás tady byla špehovat a samozřejmě bych ji poslal nahoru tátovi, protože ten by tady už chodil podle mě dneska celý den a hledal společný známý s beňákama a byl by pyšnej, takže až mám musí kůži, já mám radost z toho, že zařídil to počasí, jak jsme se dohodli a je to prostě skvělý, tady spoustu přátel, dáme vyklidněný, večilovaný, ne, půjdu trošku zervozit za chvilku.
2: Jo, vypadá to, jsou hodně všichni, jako v klidu.
3: Jo, já jim dám, počkej.
2: Neměl by třeba ladit kytary nebo něco takového. My tady teď spolu stojíme vlastně jako na té pomyslné 8000, na tom pomyslném vrcholu tvojí kariéry. Když se podíváš na tu cestu, tvýho pohledu, jaká byla?
3: Krátká. Jakože takhle, já vím, že byla dlouhá, protože jasně. Dneska je to vlastně, myslím, že 18 a půl roku, ale přišlo mi to, jak kdyby to bylo prostě rok, nebo něco takového. A jak vlastně furt něco vymýšlím a ještě ani neskončí vlastně tenhle ten koncert a já už vím, kam míříme příští rok a vlastně vím, kam míříme další rok. Je to hezký, to mě baví, to mě motivuje a zároveň prostě nemáš čas si to trochu užít. Takže jasně. Kdybych si mohl něco poradit před pár lety, tak si řeknu nespěchej, ale jinak jsem zapomněl otázku, jak jsem se tady dostal. Co jsi říkal?
2: Jenom jaká to cesta byla, ale tak já možná
3: nahoru navážu. Cesta nahoru dolů, jako na Šumavě. Taková jako na Šumavě. Musíš kopce, pak do kopce, rozumíš, pak trochu prší nějaký bahno, jsem tam vlci, medvědi, no asi zpátky.
2: Hele, a co je těžší, dostat se nahoru, anebo nahoře se zastavit a užít si to a uvědomit si, že vlastně jako wow, tohle je jako ono.
3: Je těžký zůstat nahoře, nebo takhle, stát tam, jakože prostě je hrozně hezký, když to všichni pláci po zádech a mají radost, že jdeš tím směrem a tak dále, a když potom najednou tam seš, tak spoustu lidí vlastně už to tak nevnímá překvapivě a já, pro mě to je furt stejný pocit, já vůbec neberu nic jako hotovou věc, to, že něco je prostě jako, že už se to stalo, ale prostě někdy mám pocit, že už to lidi tolik nepřekvapuje, ale pro mě je to, jak kdybych poprvé hrál někde svůj koncert.
2: Co budeš dělat zítra?
3: No tak uvidíme, tak moje kapela tady vyhrožuje velkým mejdanem, protože je to tak, že my vždycky máme tři koncerty, že jo, nebo dva, nebo čtyři a tak a po sobě a dneska jak jeden je velký, tak vlastně budu docela chillej, tak jsme připravený na všechno. Dneska jsem mě ptala manželka, jestli má jít domů, jsem říkal, Marcel, asi budeš muset jít domů, vypadá to, že kapela dneska mě bude potřebovat večer, ale já vždycky dělám machry a ramena a potom skončí koncert, já se tady zamyslím a většinou do půlnoci spím, takže tak.
2: Kdo tě ale 100% bude potřebovat, tak to jsou tý fanoušci a fanenky. Teď nás třeba poslouchají v autě a míří na Letenskou pláň, kde se bude psát historie českého showbiznesu a já si trochu tvrdit, že i toho světového. Co bys jim vzkázal?
3: Přeháníš to. Ale tak zní to hezky. Každopádně vzkázal bych jim, že tady na ně čekáme s otevřenou náručí, že je všechno připravený, že jediný, co chybí tomuhle večeru, jsou oni. A že prostě se mají na co těšit a doufám, že jim cesta bude utíkat a ubíhat a doufám, že jim teď zahrajete nějakou písničku, abyste jim to zkrátili.
2: Děkujeme moc. Mým exkluzivním hostem byl muž, kolem kterého se to tady dnes všechno točí a my jsme strašně rádi, že u toho můžeme být součástí jako Hit Radio. Marek Ztracený.
3: Díky, že jste přišli.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Radiem.

0: Dneska NZ-ko, neboli nejzbytečnější zpráva dne, a podíváme se na Imagine Dragons.
1: NZ-ko, NZ, nejzbytečnější zpráva.
0: Kteří ale naspívali hit Sharks a o žralocích to dneska je. Traduje se, že žraloci jsou imunní vůči všem druhům nemocí. Že nikdy neomnemocní a nikdy nedostanou třeba ani rakovinu. Jenže se ukázalo, že je to úplný mýtus. Ale říkat, že to tak žraloci mají, je docela cool fakt.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Fenomén Šance Liga je zpět.
7: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín, jdeme do nové sezony naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
6: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
8: Vyzkoušejte si závodní simulátor. Pro všechny milovníky adrenalinu je v obchodním domě Zlín otevřená herní zóna Datart Express s konzolemi, počítači a závodními simulátory. Zažijte svět her a simulátorů v obchodním domě Zlín od 7. do 14. srpna každý den od 10 do 18 hodin. A to úplně zdarma.
9: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
1: Zlín.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
11: Já jsem s Marcelou a Martou.

taky Bebe Rexha na Hit Radio Zlín. A i takové hity my si tady dáváme. A ne, že by třeba Bruno Mars, kterého chystám, byl jako nějak něčím špatný. Ale na rovinu, má někdo jeho nějaké hity v playlistu, připravené v nějakém svém summer mixu nebo něco podobného? Většinou si totiž vybereme od každého toho interpreta, co máme rádi, většinou tak jeden, dva hity. Někdy víme ještě celé album a tam to jako končí. Z toho sice pak máme mix, ale vlastně se to hrozně oposlouchá rychle. Tak je vlastně fajn, že my tady na Hit Radio Zlín to umíme takhle nařídit a vybírat pokaždé něco trochu jiného. Tak ať se líbí!

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě v Moravě a takhle před 5 hodinou nevidím žádné komplikace. Jezdíme v pohodě, aspoň na ten páteček páťulínek. Kdyby náhodou něco přibylo nového z cest ze Zlínského kraje, tak 601 13 1305, to je náš WhatsApp.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
4: Tam s rodinou na závěr prázdniny.
5: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
6: organizace Za sklem společně s obcí Břest.
7: Čeká vás den plný zážitků.
8: Kouzelní.
9: Živá hudba.
10: Hořivé dílničky.
11: Soutěže pro děti.
12: Skákací hra.
13: Zvířátka.
14: Historická hasičská technika.
15: Skvělé občerstvení.
16: A zmrzlina.
5: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
4: 29. srpna od 10 hodin.
17: Těšíme se na vás.
18: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
19: On air.
20: Online.
19: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
21: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Na celé řadě míst ve Zlíně se stále opravují cesty. Poté, co radnice rekonstruovala vodní ulici a stále pracuje na proměně křižovatky pod městskými lázněmi, omezuje řidiče stavební činnost v ulici Za rámí. Křižovatka se změní tak, aby sem bylo možné odbočit z Dlouhé a mohly tudy jezdit i trolejbusy. Stavba probíhá podle schváleného časového harmonogramu a pokud bude přát počasí, měla by být dokonce prázdnin hotová. Vizovické Trnkobraní spustilo registraci do tradiční soutěže v pojídání trnkových

Víme, že nemluvím o politice, prosím vás, ale o webových žebříčcích. Jeden tady na ukázku mám. Strašně mě zajímá, co na ní řeknete, protože já si myslím, že tady ten žebříček je trošičku cinknutý.

Rádio Zlín s vámi, tak jako odpolední show, a teďka budu mluvit velice otevřeně o korupci, prosím vás. O korupci, která je hluboce zakořeněná v některých médiích, v některých novinách, jako například na jednom webu vydali žebříček TOP 5 nejlepších zoologických zahrad v Česku. A tady si myslím, že to je cinknuté, protože Zoo Zlín je na místě druhém, nikoli v prvním. A teď jsem si říkal, která zoologická zahrada v České republice může být lepší. Fakt jsem nad tím jako hluboce přemýšlel, ale co tam je, prosím vás, tak to se jako posaďte. Na prvním místě podle nich je Zoo Praha. Tak si to nedokážu vysvětlit jinak, než je to podvod. Jako možná to je tím, jak jsem vlastně na tu naši zoo hrdý a pyšný, ale já tam byl v té pražské a myslím, že naše je větší, hezčí, levnější, krásnější. A takhle můžu pokračovat.

0: jste si mysleli, že Barunka startuje za týden, co? Ale je to špatně. Vlastně na Barunka už začala v rámci toho doprovodného programu už teď, nebo tento týden, a to takový prequel tomu, co se blíží. Ve Zlatém jablku ve Zlíně, kde jsou soutěže, trenažery, nebo vystavené některé závodní káry, tak v tuhle chvíli tam už to jako jede. A jak víme, asi všichni můžete to, nebo nemusíte milovat, ale děti chtějí vidět pořádné závodňáky, nehledě na to, že tam si můžou vyzkoušet na těch trenažerech třeba něco odřídit. Tak tady ta možnost teďka gratis je.
1: Už příští víkend 14. a 16. srpna nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barunček Rally z náměstí Míru ve Zlíně v pátek 14. srpna odpoledne jen s Hit Rádiem Zlín.
2: Nastartuješ, cítíš to bušení srdce. To není jen jízda, to je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský, lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: 30 tisíc korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě. Skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
1: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tady je Rádio Zlín a dneska se nám povedlo nemožné. Udat další dva lístky na Vizovické trnko. Jakože nemožné to nebylo, vlastně o ně je docela velký zájem, takže to šlo na dračku, ale nějak zajímavě jsem tenhle vstup začít musel. Taky jsme si tady ale řekli, co o víkendu, kde se co děje a především, kde se nudit nebudem. A ne, že třeba ta Barunka, že vlastně už odstartovala, aspoň v tom doprovodném programu ve Zlínském, ve Zlatém jablku.
1: Jo!

0: To, že nám poslední dny, i tady na Hitradiu Zlín jsme si to říkali, padají opravdu jako samé teplotní rekordy na většině míst v Česku a obecně i v Evropě, tak ten včerejší jako hit absolut. Dokonce je přímo ze Slovenska, kde naměřili na jednom místě 42,2 stupně. A mně přijde vlastně hrozně šílené, že se řekne ochladí se o 10 stupňů, což většinou zní prostě skvěle. Jenže tady to vlastně znamená, že se ochladí na 32 stupňů. A ne spadní kabiny do sauny. A tak co? Hlavně, že se zavodňujeme, nějak to jako vydržíme, dneska už je fajn.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon.

0: masáže. Nyní na Allegrii se slevou 15%. Firma na
1: zážitky. CZ.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

se tady na Hit Radio Zlín rozloučíme. Nicméně vy s náma můžete být i nadále, ať máte dneska program úplně jakýkoliv. Budete jen grilovat, někam jedete, pojedete třeba na dovolenou, budete v autě. My vás vezmeme na Letenskou pláň za Markem Ztraceným a na jeho gigantický koncert. A jeden opravdu, já bych se nebál říct, obrovský milník pro českou hudební scénu. Všechno, co půjde, totiž budeme sdílet s vámi na našem Instagramu Hit Radio Zlín. Tak to sledujte, no a slyšíme se v odpolední show. Zase v pondělí na 15. hodinu.

0: Zlepši si náladu.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromýhygienik.cz.
3: Jste ze Zlína a okolí?
4: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
3: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
4: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
3: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
4: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
3: www.oaza-klidu.cz.
5: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
2: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobrý podvečer. V jihovýchodních Čechách díky nedávným srážkám pominulo riziko požáru. Na jihu Moravy se snížilo z vysokého na nízký stupeň. Na většině území Česka ale nebezpečí vzniku a šíření požáru kvůli přetrvávajícímu suchu dál hrozí. Meteorologové také nevyloučili, že po návratu tropických teplot v neděli se situace může opět změnit. Někteří čeští šoféři si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz, a to kvůli konci platnosti. Pokračuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
10: V celé České republice nyní evidujeme přes 284 tisíc řidičských průkazů, kterým ještě do konce roku skončí platnost. Nejvíce se výměna dotkne skupin osob ve věku 61 a více let ve Středočeském kraji.
9: Nový řidičák je možné vyřídit online přes portál dopravy. V bratislavské rafinerii Slovnaft dnes hořelo. Slovenskou metropolí se šířil hustý černý dým. Budovami v okolí areálu otřásl výbuch. Podobné havárie jsou v bratislavské rafinerii poměrně vzácné. Naposledy k výbuchu v areálu Slovnaftu došlo v říjnu 2014. Dnešní předehrávka mezi Zbrojovkou Brno a Libercem otevře program třetího kola první fotbalové ligy. Jihomoravský nováček soutěže chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi. Zápas má začít zhruba za hodinu.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: Čeká nás chladnější noc, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, na severu a severozápadě Čech až na 8, na jihu Moravy má být kolem 17. A sobotu doprovodí jasno až polojasno, teploty v maximech 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24, na horách kolem 18 stupňů.
11: Hezký dobrý večer, s vámi už vaše Lea. Jdeme hrát to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak startujeme právě teď, mějte krásný pátek. Kdo nejste na letenské pláni, tak rozhodně buďte s námi, protože jeden hit lepší než druhý. Tak hezký večer.

Radio Classic s vámi nejlepší 80, 90 až po milénium. Jinak tomu nebude ani teď. Co takhle Robin Beck, The First Time, a nebo jedna z mých nejoblíbenějších 90kových věcí, Think About a Way. Na to se máte těšit, nebo můžete se na to těšit, musíte se na to těšit. Tak volume doprava a pokračujeme. Pátek večer je tady.

0: pátek večer, posloucháte Hit Radio Classic, s vámi vaše Lea a pokračujeme dál, protože před námi je král všech králů Michael Jackson, taky Kelly a nebo legendární Rolling Stones, kteří také koncertovali na Letenské pláni, kde právě teď probíhá koncert Marka Ztraceného. Tak za chviličku jsme zpátky.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Zlín. Hit Radio.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
9: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
8: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
10: Hit Radio. Hit Radio.

Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když se probudíte do

Please Trick Me, jeden z nejhranějších songů 90. let. Všichni jsme se na ně učili tak jako my holky, tverkovat bokem doprava, bokem doleva. Muzice skvělých 80. 90. hitů až po milénium pokračujeme dál, protože před námi je samotný doktor. Doktor hudba mu říkám. Doktor Alvar. A jedna z největších pecek, kterou já osobně zbožňuju, miluju, není to Haleluja, není to It's My Life, ale je to Let Be Go On. Určitě po prvních tónech hned poznáte, tak si užijte a posílám vám ji právě teď. Hezký pátek.

0: Krásný dobrý večer, Hit Radio Classic stále s vámi a před námi je jeden z takových nejlepších, nejspívanějších, nejmelodičtějších songů, který má nádherný text Don't Stop Believing od Journey. Má to spousty coverů, určitě znáte i přespívanou tuhle pecku od Teddyho Swimse, který dokonce navštíví i Českou republiku v březnu 2027. Takže tuhle věc pojďme dát právě teď a nikdy, opravdu nikdy nepřestávejte věřit ve své sny. Journey, Don't Stop Believing, za vámi letí právě teď.
1: Hit Radio Zlín. Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
2: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu, hned.
1: Zastavte se v Baumaxu, betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun, platí do konce srpna. Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
4: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskansenu Modrá. Zve vás?
3: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: and Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Nezastavujeme, pokračujeme, před námi jsou legendární East 17 z House of Life, právě teď.

čtvrtek večer, Hit Radio Klasik v plném proudu. Kdo z vás někdy na koncertě Marka Ztraceného a posloucháte nás všude, na cestách, doma, v práci, anebo na zahradě, grillujete, odpočíváte, tak díky za to, protože nejlepší hity 80. 90. až po milénium pokračují. Před námi jsou takové rokovější balady, hity, R.E.M. anebo Blue. Tak si to užijte a posíláme právě teď.

0: Jeden z nejúspěšnějších devadesátkových boybandů Blue All Rise taky mi nechyběli v pokojíčku na zdi, možná jste to někdo měl podobně. Ale za chvilku si dáme královnu, kterou já miluju do dneška a strašně ráda si song, který bude za pár minutek pro vás po reklamách, pouštím. Tak co takhle, Gloria Estefan a Konga, tohle budou taky žentouři a nebo spousty další skvělý hitů, muziky, písní. Se mi z toho zamotal jazyk, to je ten pátek, tak za chvilku jsme zpátky, jo?
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

To nejlepší z 80. 90. až po milénium vám hrajeme právě teď. A před námi je královna, kterou známe hlavně díky velkému hitu My Heart Will Go On. Je to Celine Dion, která se vrací i na hudební scénu. A dokonce já mám takovou zkušenost s tím, že mám příležitost a možnost zpívat její hity v divadle Hibernia, kde účinkuji v Celine Dion Show. Kdybyste se třeba chtěli mrknout, tak 9. října hrajeme další představení společně s Míšou Noskovou, Péťou Peterovou.

na dlouhou bílou sukni, tam se promítá oceán, Titanic a tak podobně. Prostě stojí to za to a my si právě Celine Dion a jeden z jejich největších hitů I Drove All Night dáme i teď z éteru Hit Radia Classic. Tak volujeme doprava a Celine letí za vámi.

0: Nezapomeňte, že naše Hit Radio můžete mít sebou kdekoliv a kdykoliv. Přes aplikaci Radia.cz anebo přes web hitradio.cz, protože nás můžete poslouchat online odkudkoliv a za to budeme strašně moc rádi. A taky, když nás budete sledovat na sociálních sítích. Hit Radio Facebook, Hit Radio Instagram a všude jsme propojení.
1: Hit Radio Zlín. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Nových Dvorech na Kutnohorsku za 5 milionů 995 tisíc korun, rodinný dům ve Všenorech na Praze Západ za 64 miliony 990 tisíc, chalupa v Blatné u Strakonic za 2 miliony 481,5 milionu, pozemek k bydlení ve Šternberku u Olomouce za 2 miliony 890 tisíc a rodinný dům v Převýšově na Královéhradecku za 7 miliony 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

Z éteru Hitrádia nám dohrál Phil Collins a teď si dáme trošku něco houpavýho. Osmdesátkový, devadesátkový R&B, co vy na to? Bokem sem a bokem tam. Dneska je pátek, tak většina z vás vyráží někam do města, pokud nejdete na koncert Marka Ztracenýho, kde právě teď už v tuhle dobu zpívá, tak možná to někdo můžete slyšet, pokud jste z okolí Letné. Každopádně R&Bčko dáme si právě teď a taky legendární devadesátky Fun Factory.

0: Dneska spolu budeme usínat, ale zítra v 7 hodin ráno i vstávat, protože tady bude víkendové vysílání, tak jak jste zvyklí. A já už teď vám můžu říct, že bude plné skvělé muziky, dobré nálady, pozitivní energie, ale hlavně dárečku pro vás. Jo, jo, jo, nemáme jenom narozeninovou ruletu. Máme i takové velké překvapení pro většinu z vás. Nebude to jeden výherce, budou hned dva a máte se na co těšit. O co se jedná, se dozvíte zítra v 7 hodin ráno. Tak rozhodně u toho buďte s námi.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
3: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Vánoční večer v plném proudu. Já se s vámi bohužel už pro dnešní večer musím rozloučit. Popřeju vám krásnou dobrou noc, taky kdo z vás jste na koncertu Marka Ztraceného, užívejte si ho naplno. Je mi jasný, že nás teď neposloucháte, ale jsme tam s vámi, nebo alespoň moji kolegové. No a zítra spolu pojďme vstávat v 7 hodin ráno tady na značkách. A dneska si už užívejte podle toho, co rádi děláte, podle libosti, podle chuti, odpočívejte a zítra naslyšenou. Tak dobrou noc a ahoj!
1: Hit Radio Zlín.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
1: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskanzenu Modrá. Zve vás?
0: Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz
1: 30 tisíc korun za nástup, to už stojí za pozornost. V zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.

0: Žik. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
2: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
3: organizace Za sklem společně s obcí Břest.
4: Čeká vás den plný zážitků.
5: Kouzelní.
6: Živá hudba.
7: Bořivé dílničky.
8: Soutěže pro děti.
9: Skákací hra.
10: Zvířátka.
11: Historická hasičská technika.
12: Skvělé občerstvení.
13: A zmrzlina.
2: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti.
1: 29. srpna od 10 hodin.
14: Těšíme!

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
4: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
5: organizace Za sklem společně s obcí Břest. Čeká vás den plný zážitků, kouzelní, živá hudba,
6: bořivé dílničky,
5: soutěže pro děti,
6: skákací hra,
7: zvířátka,
8: historická hasičská technika,
9: skvělé občerstvení
10: a zmrzlina.
4: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
3: 29. srpna od 10 hodin.
11: Těšíme se!

noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti smete, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.